0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Hit Radio. Hit Radio.

when you shift your things out.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ptáce za hubičku CZ.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Hit Radio.

0: Matrace za hubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hranice pro odchod do důchodu se zatím posouvat nebude. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Koalice zatím nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Zákeřní hantavirus by se neměl objevovat v Česku. Riziko jeho výskytu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situace kolem výskytu viru v zahraničí ale české úřady sledují a krajští hygienici a lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé hantavirem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Víkendové derby pražských S se dohraje dnes odpoledne. Přesně ve 12 hodin totiž zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii, která v závěru utkání porušila povinnosti pořadatele, hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Už dříve se předseda Tvrdík nechal slyšet, že případné oslavy titulu budou bez fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Terezín se znovu snaží dostat na seznam památek UNESCO. Ministerstvo kultury zapsalo pevnostní město na takzvaný indikativní seznam. Po předloňském vyřazení se nyní o zápis uchází v rámci habsburské pevnostní architektury, kde se k němu připojí také město Josefov a další pevnosti v zemích bývalé habsburské monarchie. Terezín teď čeká řada administrativních kroků, ale i odborné vysvětlování, čím je tato pevnost jedinečná. V Ústeckém kraji jsou zatím dvě památky UNESCO. Na severu Čech bude dnes počasí s převážně velkou oblačností, na horách se můžou objevit i sněhové přehánky, teploty 10 až 13 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak dneska už ten otevírák sedí teda. My jsme totiž, ahoj Jasmin, my jsme totiž to zapomněli včera s Davidem vyhodit. A ty jsi tady včera nebyla.
2: Ty jsi to zapomněl vyhodit.
1: Jo, takhle, já tak jsem to zapomněl vyhodit. Takže, týme, podejte hlášení. Jasmin, zde?
3: Ahoj, jsem tady.
1: David, zde?
2: Zde.
3: A Michal?
1: Taky zde. A vy tady jste taky dobrovolně, jste si nás pustili, posádka kompletní, tak můžeme začít. Dan Bárta, On My Head.
0: Hit Radio Nord Music.

0: 6 hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám vstávalo, protože minimálně u nás tady ve studiu je jeden člověk, který měl to vstávání takové náročné, tak aspoň pokračuj.
1: Je to pravda, tentokrát to vyšlo na mě teda. 2,5 hodiny cca spánek. Měla jsem koncert, pak jsem si říkala, hele, tak nebyla jsem tady kvůli koncertu včera, tak dneska bych už jako měla přijít, že jo? No,
0: to byl ten koncert vlastně, na který jsme v minutě šampionu, která nás čeká teď, rozdávali lístky, takže dorazili posluchači.
1: Jo.
0: Já jsem viděl nějaký fotky a vlastně jsem na tebe tak jako myslel, protože když jsem viděl fotky, co přišly do skupiny na WhatsAppu právě z toho tvýho koncertu, tak já už jsem se ukládal ke spánku a říkám si, tak to bude naopak. Míša bude vyspinkaný, ale zníš v pohodě, vypadáš fresh.
1: Jo, no tak to jsem ráda. Co vy, pánové?
2: No já jsem se ještě chtěl zeptat k tomu koncertu, ty jste nebyla ráno, takže ten koncert byl ráno, nebo jak si to máme myslet?
1: Ne, ale vzhledem k tomu, že já začínala zpívat 9:30 a to je doba, když stávám do rádia, že už jsem večer úplně mrtvá, tak jsem se potřebovala vydatnout trošku.
2: Jasně. To, že jsme tady zůstali ve dvou, to tě nechalo klidnout.
1: Dobrý, co ty, Míšo? Jsem se
2: ve štychu.
0: Já jsem se chtěl zeptat na to stejně, ale vlastně
1: paráda.
0: Pak jsem si to nedovolil, tak se David zeptal, no, takže chápeme. No, já dobrý, já vlastně v pohodě, těšil jsem se na tebe.
1: Jo, no tak jo, co vy?
0: Co vy, kdo nás posloucháte, jaký máte ráno? Měli jste třeba náročnou noc, nebo máte pohodový ráno, to chceme vědět. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaký máte ránko. Číslo 777-937-777, no a mezi tím další muzika. Benson Boone, Beautiful Things, na Hit Radio v 6:07. Hezké ráno.

0: Benson Boone. Takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, no a startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, jaké máte ráno, nebo jakou jste měli noc, tak jdeme na to.
1: Andrea Brno vstává do práce.
0: Hezky. Roman Ostrava startuje auto.
1: Karolína Opava maže rohlík.
0: Barbora Karlovy Vary běží na směnu do práce.
1: Lukáš Lunchcrown prý neví, co je ráno, protože každý den vstává do práce ve 23.30.
0: Jak můžeš vstávat do práce ve 23.30?
1: To není ani noční, ani jako, no, asi to jde.
0: David Žacler, ráno klasika, holky vzbudit, vitamíny, obléknout svačinu, připravit tašky a odvést do školy. Danča a Naty vás pozdravují.
1: Simona Kladno právě chystá dětem snídaní.
0: Ahoj do rádia, tady Honza, se spánkem jsem na tom jako Jasmin, s tím, že já už jdu do postele. Honza.
1: Janča Praha teprve se rozkoukává.
0: A je to. No tak jako je z vašich zpráv cítit, že někdo z vás má náročné ráno, někdo, jak někdo vstává ve 23.30, to ani nejdeš spát snad, ne?
1: Přesně, jakože pracovní doba, co začíná nějak touhle dobou, to je zvláštní.
0: To vás obdivujeme. No tak nicméně, jsme rádi, že jste se nějak z té postele vykopali, no a co by vás mohlo zabavit teď, jsou další hity. Bude Michal Schulte a Rihep a taky Minelli, to je tohle. Ram pam pam na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Michal Šulte a Rehab, 6 hodin 17 minut na Hit Rádiu. Byla u vás včera bouřka? Dost pravděpodobně ano, někde krupobytí a na Liberecku se dokonce objevil úkaz tady čtu, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Název Roll Cloud. A vlastně já, když jsem to čet, tak si říkám, nebo takhle, taky si všímáte, že za poslední roky se začaly tyhle bouřky pomenovávat jako anglicky, co dřív nebylo.
1: Co je pravda, zároveň předtím se to pojmenovávalo po ženách, že jo? Takže vlastně my ženy teďka můžeme být klidný.
0: Jo, takhle, jakože prostě když přišel hurikán, tak se to pomenovalo po ženský. Já. Tak jako tam to docela chápu, ale tak od dřív.
2: Proč asi?
0: Proč asi? Ale tak dřív prostě byla bouřka, byla taková maková a dneska, abys tomu rozuměla, co se teda vlastně jako dělo, aby si z tomu vzala normálně česko-anglický slovník, no, protože shelf cloud a roll cloud.
2: Já jsem to taky včera četl, tady dokonce mám titulek, Libercem se prohnal impozantní roll cloud. Tak já jsem říkal, to by nějaká schůze členů generace Z, jo. Nebo nějaká, nějak, jako nějaký snack to možná zní. Ono to je přitom jenom jako bouřka, no.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Co ti to přišlo tady? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
16: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
15: Fakt?
16: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
15: Tak jedeme.
16: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
15: Kdo na to jde od Lesa, koupí auto od Esa.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte srážku se zvěří. Na Jablonecku mezi Bratříkovem a Pěnčínem dejte pozor na sraženou zvěř na silnici. Moc to tam nehoňte.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Ray Dalton, Blood Runnin', 6.29, posloucháte Hit Radio a doufáme, že máte parádní ráno. Michal, Jasmin, David s vámi a David má
1: ranní update.
2: Jich Francie už zase žije filmem, v Cannes totiž startuje 78. ročník legendárního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude režisér Peter Jackson, převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí na začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Za levné balíčky z Číny si připlatíme. Evropská unie totiž zavádí clo na jejich dovoz. 75 korun za každou kategorii zboží v zásilce. Zatímco v roce 2023 doputovaly do Česka zhruba 3 miliony zásilek nízké hodnoty, loni to bylo už 105 milionů.
0: I 75 korun za každou kategorii, takže když se objednáš 3 různý druhy zboží od jednoho prodejce, tak zaplatíš 3x 75 korun.
2: Přesně tak. Zatímco jo. Když objednáš balíček o 10 kusech stejného Jasně. typu, tak je to jenom 75 korun.
0: Vy objednáváte něco takhle z Číny, nebo?
3: Moc to nepodporuju asi, no.
0: Tak já teda musím říct, já jsem jednou zkusil, jo, koupit díl do auta plastovej asi za 200, který normálně stál 5000, přišlo to a pasovalo to. Mm. Jo, takže zkušenost jako dobrá. Jinak si myslím, ona to je taková zásilka s překvapení, jo. Vlastně to bylo na poutích, nebo možná ještě štěstíčko se tomu říkalo, ne? Že si to koupíš a vlastně zjistíš, co tam je až potom, no. Nicméně na tohle by bylo obří clo. Tohle je národní klenot.
2: Že tohle vždycky přijde dobře, že jo? Tohle vždycky vyzní dobře.
0: Tohle vyzní skvěle. Šrouby do hlavy. Lucie na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Tohle je Ina a Hot. 6.38 a taky úterní Hit Radio. Hezké ráno. Jasmin. Máme tady dalšího člena týmu, který je o rok starší. Všechno nejlepší ti přejeme.
1: Děkuji. Proběhlo to v neděli, už to mám za sebou.
0: No, proběhlo to v neděli a mě by zajímalo, jestli to je teda ve stejném módu, jako když jste slavili narozeniny tvýho Kuby, a že jste to slavili asi 2 týdny puse, tak jako jestli to pokračuje ta party, nebo...
1: To takhle nebylo, jen jsme o tom jako často mluvili, ale jinak ne, měli jsme jednu neděli, kde jsme se sešli všichni, nebylo to takhle, rosto do více dnů a je to, bylo to hezký.
0: No tak všechno nejlepší a mě by zajímalo, takhle, my musíme říct, kolik tě je, i když se to už neříká, protože on tady je totiž jeden konkrétní výzkum, jo, že vědci tvrdí, že po 26 kvalita volných mužů prudce klesá, že pokud si prostě nevybereš partnera do 26 let, takže už jako máš smolíka, no, že už to pak jako přebraný. Tak by mě zajímalo, tobě teda o rok víc, 27, tak jako jestli jsi teda spokojená, jestli to jako klaplo.
1: Já si myslím, že klaplo, já jsem šťastná, já jsem spokojená 5. rokem, takže...
0: David, pojďme si to dělat s tím prstínkem na té ruce. Normálně ty, Jasmin si automaticky začala otáčet prstýnek, který má jako deku, to není snubák, to je
1: snubák. To není snubák, ale i na tom místě, máš pravdu.
0: To je dekorace a Jasmin si jim začala točit a bylo to jako že vlastně se ti automaticky začalo v hlavě jako, tak jako mlít, že no, tak by si mě mohl teda už vzít.
1: Nepočkej, to byla sranda, protože jsme měli rodinnou oslavu a teďka se tam sešla Kubova mamka. Moje mamka a obě říkali, my jsme si mysleli, že to je nějaká jako oslava nějakých zásnub, že nám něco řeknete. A říkám, prosím vás, když jsme to takhle tady upíchli jako ze soboty na neděli, aha, kdyby to bylo plánovaný takhle, tak se to řeší přece mnohem díl dopředu, kdyby jsme vám šli oznamovat něco.
2: A hlavně, takový, kdyby bylo jenom na Jasmin, tak už by se to dávno stalo.
1: No, přesně,
2: že jo?
0: No, to je pravda. A vy jste teda počkej, takže to byly na oslavy a oslava narozek a byly tam teda oba rodiče, jo? Jako rodiče obou dvou, nebo?
1: Jo.
0: A jak to probíhalo?
1: Hele, to je na deal, to se...
0: To je na deal, dobře, tak tomu se ještě dotáhne. Všechno nejlepší v případě, že i vy třeba slavíte narozeniny, taky vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli další hity My Chemical Romance, anebo Too Low a Habits. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Použití a informace o bezpečném použití.

0: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
4: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte překážku. Na Lounsku v Hříškově na místní komunikaci u úřadu probíhají stavební práce a provoz je zde omezený.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio. Toulou 6.54 posloucháte Snídaní šampionu. A mě by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten pocit, tu radost, když jste třeba našli peníze v bundě, v kapse, nebo když vám ty peníze třeba přišli na účet jen tak náhodou od někoho, kdo vám ty peníze třeba dlužil. Co?
1: Taková náhoda, že to říkáš zrovna dneska, když mě před chvílí přistálo na účtě 2000 korun.
0: No protože tady, David tady úplně naskočil a říká, ty jo, co to je? A my říkáme, co se stalo? A David, mě přišly 2000. A říkám, co na tom je divnýho? A David říká, no, to jsou peníze od kluka, který si před asi, kolik říká, před pěti lety.
1: No před pěti lety si půjčil na dva týdny peníze, no.
0: Ale počkej, musíš říct kolik, ale.
1: Já nevím, jestli chci zacházet takhle úplně do detailu. Jsou to jako desítky tisíc.
0: 30 tisíc to bylo.
2: Jo, takhle.
1: Bylo to 30 tisíc, no.
0: Takže po pěti letech ti přišly 2000, jo?
1: Je to tak, ale já to beru jako první vlašťovku. Vůbec to, že ten člověk ještě existuje, víš, o to jde.
2: Ježíš, to je perfektní.
0: Ne, já si myslím, že bude chtít půjčit zas, jo, že si řekl, tak ukážu mu, jak jsem jako solventní.
2: Jo, jo, jo.
1: Solventní po pěti letech.
0: Jsem seriózní. Ale vlastně, jestli to bylo dobře, tak dejme tomu 30 tisíc, takže poslal ti dvojku, tak to máme 15x5, takže třeba jako v tvých sto letech by to mohlo být spočítaný.
1: To ne, já teďka předpokládám, nebo takhle, já ho budu uhánět každý měsíc, a kdyby to bylo každý měsíc 2000, tak za 15 měsíců, no tak dejme tomu příští rok na podzim, že bych to mohl mít. No.
0: A je na tobě vidět, že už si tak jako zapomněl, to, že se na ně byl naštvaný, že to nevrátil, že už tam je jako vidina.
1: Je to spíš podobný pocit, jako když si zapomenete v kapse u bundy třeba 500 a pak ji příští rok zase v zimě objevíte a máte z toho radost, jako kdyby to ty peníze vlastně nebyly nikdy vaše.
0: Je to tak, je to tak. No ale teďka vážně, by dlužil třeba někdo nějaký peníze, Jasmin?
2: Já musím říct, že mám štěstí na lidi a že asi zatím ne, zaklepu.
0: Tyjo, tak to mě takhle dlužila jednou bývalá kamarádka, no. Taky to bylo docela dost peněz a já ty peníze chtěla zpátky. A teďka, on je totiž nejhorší, to mi asi odkýváte, pak se prosit o svoje peníze, jo? Prosím tě, už bys mohl a teďka, a fakt je to jako už trapný, jo? A mě to trapný nebylo. Tak jsem jí volal a volal a teďka najednou, že jako nedostupný účastník, tak si říkám, aha, tak si vypla telefon, no takhle, on se jí vybil, jak jsem jí furt volal, protože za chvíli přišla zpráva, volané číslo je opět dostupné, tak se mu ozvěte. Tak jsem se ozval a myslím si, že jako ten nátlak toho volání byl jako tak extrémní, že peníze přišly.
1: No, nice.
0: Peníze přišly, takže to dopadlo. Tak pokud vám někdo něco dluží, zkuste třeba tuhle taktiku.
1: Mohli bychom z toho udělat takový měsíční seriál. Zase za měsíc, až se mu připomenu, tak vás budu všechny updateovat o tom, jestli přišla další zpátka.
0: Tak a nebo mě napadlo, vy, kdo nás posloucháte, jestli vám někdo dluží, normálně napište nám jméno, příjmení, adresu, kolik to je, vyřídíme to přes éter.
1: A chceme 10%.
0: 20.
1: Dobře.
0: David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio Gong Gong Gong v 6.57. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak dorazte.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty dneska budeme platit míň. Vládou stanovená maximální cena totiž v úterý bude klesat, a to především u nafty. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů, nejvyšší cena nafty tak klesne o korunu a 31 haléřů. Stále tak zůstane pod cenou benzínu. Spojené státy by mohly mít 51 států. Podle posledních zpráv americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by k USA připojil Venezuelu. Prozatímní prezidentka této jihoamerické země Rodriguezová ale včera uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Trump už dříve vyjádřil svoje přesvědčení, že ho Venezuela miluje. V Česku je stále sucho, podle meteorologů výrazně nepomohly ani deště posledních dnů. Nejhorší stupeň zůstává na zhruba třetině území naší republiky. Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Celkem 28 obcí z Ústecka se přihlásilo do soutěže Vesnice roku a právě nejvíce přihlášených obcí pochází právě z Ústeckého kraje. Teď jednotlivé obce navštíví hodnotitelské komise. Každá obec bude mít 2 hodiny na představení jejich aktivit, projektů a dlouhodobého směřování. Přihlášené jsou třeba Bystřany, Modlany nebo Ohnís Teplicka, Mostecko Skota má Skršín, Lounsko-Panenský, Týrenc nebo Cítoliby. Všechny najdete na vesniceroku.cz. Na Ústecku bude dnes převážně velká oblačnost s přeháňkami, na horách může i sněžit. Teploty 10 až 13, na horách 4 až 7 stupňů.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ránečko.
15: Krásný ráno.
13: Snídaně šampionů.
14: 7 hodin, 4 minuty, je tady s námi taky samozřejmě David, je tobě hezký ránko, Dave.
16: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
15: A speciální pozdravy posíláme dneska i všem zdravotním sestřičkám, takže i mojí mamce, protože dneska je den zdravotních sester.
14: Jo, tak zdravíme všechny sestřičky, mimochodem takhle po ránu se často dějí odběry krve.
15: Je, no.
14: A já jsem byl takhle platonicky zamilovaný do sestřičky, která mi vždycky odebírala krev, tak nevím, jestli to slyší, ale zdravíme všechny sestřičky a jsme moc rádi, že vás máme. Hity nachystaný, One Direction a Nelly Furtado. Pojďme na to.
12: Hit Radio Nord Music.

0: Za malou chvíli 7:45. Ladíte úterní Hit Radio. Tohle je Nelly Furtado. Dobré ráno. A mě by zajímalo, jestli už máte za sebou ten moment, kdy k jednomu stolu posadíte lidi, co vlastně spolu nemají vůbec nic společného, kromě toho, že jejich děti spolu spí. A ne seznámení rodičů. Někdo tady ve studiu to za sebou má. A to je Jasmin.
1: Ano, teďka v neděli při oslavě narozek jsme teda seznámili naše rodiče.
0: Jaký to bylo?
2: Po 5 letech, jo.
1: Tak kdyby byly jako obě rodiny ze stejného města, tak je to v pohodě.
0: Kdyby byly jeho rodiče normální, tak to je to.
1: Ne, ale Kubova rodina přítelova bydlí kousíček od Mariánských Lázní a moje rodina je z Prahy, takže tam se to moc jako nepotkávalo, ale Kubova rodina zrovna měla cestu do Prahy, tak jsme řekli, že to takhle vymyslíme. Tak se to spojilo. A bylo to super, ačkoliv jsem se bála, protože moje rodina je taková jako echt od rány.
0: Jasně.
1: Já třeba ne, ale rodina prostě jo.
0: A Kubovi rodiče jsou takový kliděsové, ne?
1: Takový až jako pohádkově hodný, jo. Mm-hmm. Takže se, ne, že by ta moje rodina nebyla hodná, ale je tam tenhle ten rozdíl, jo.
0: To řekni, že na tebe byly zlý normálně, tvoji rodiče, můžeš.
1: A fakt jsem měla strach, i můj Kuba měl velký strach, ale všechno proběhlo v pohodě, jako stalo se třeba to, že teda servírka se ptala manžela mojí mamky, mýho otčíma, jestli si dá alko nebo ne alko, a on říká, prosím vás, ne alko, fuj, a pak si objednával Kubův táta, který je velký abstinent. Takže ten moment potom byl takový jako dost špatný a těchto těch věcí tam bylo víc, ale nebyl to žádný velký problém, jenom takovýhle malý jako to, jo.
0: Já to nezažil, jo. Důležitý říct, tak se do tebe jako vžívám, protože si dokážu představit, anebo spíš si nějak nedokážu představit, co se bude dít, až se setkají dvě entity, moje rodiče a přítelčininy rodiče, jo. Co se jako bude dít, protože přesně pak se ti honí hlavou a teďka a co když řekne tenhle něco špatně? A co když tenhle a tohle a já nebudu úplně blbec?
1: Jo.
2: Tyhle akce, promiň, jsou hodně specifický tím, že vlastně všichni účastníci jsou do značné míry nervózní. Jo. Jak to dopadne? A všichni chtějí, aby to dopadlo dobře. Takže podle mě ten stres, nebo jako je částečně na místě, ale ono to nakonec stejně dopadne vždycky dobře, protože všichni chtějí, aby to dopadlo dobře.
0: Takže prostě je důležité nalejt na začátku všichni.
2: Asi tak.
1: Mám tip, měli jsme sebou mojí 10letou ségru. A když tam máte sebou už nějaký dítě, tak je to pecka, protože většinou se všechno stáčí k tomu dítěti. Bohužel nemohl přijít můj brácha, který má jako v podstatě novorozeně. Takže kdyby tam byla ještě malička ta holčička, jo, úplně malička.
2: Takže tak rozmělnit
1: super.
2: Pozornost.
1: Přesně, ano.
0: To
1: ano.
0: Je dobrý plán, to děkuju, to se určitě hodí. Tak mě by zajímalo ještě teda, jak vypadalo setkání Davidových rodičů a rodičů tvé partnerky Evy?
2: Úplně v pohodě. Taky ze začátku nervozita, ale potom se trošku něco málo popilo a už se, to šlo úplně hladce.
0: Tak to říkám, takže víš, o čem mluvím. Tak já to mám v plánu taky, až to někdy k tomu dojde. No tak zajímá nás, vy kdo nás sladíte, kdy u vás třeba proběhlo to první setkání rodičů, jestli po měsíci, nebo jestli se třeba potkali až na svatbě. A třeba jaký největší trapas se stal, když se teda ty rodiče, tyhle dvě entity, jak já říkám, jako setkali, jo. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777, nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou na WhatsApp. Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Fastboy. 7 hodin, 19 minut, krásné ránko. Ladíte Hit Radio a bavili jsme se o tom, že se stala velká věc. Rodiče, tady Jasmin, se potkali s rodiči jeho Kuby poprvé po kolika 5 letech.
1: Ano.
0: Velké setkání. No, dostali jsme se k tomu, jak probíhalo vaše setkání mezi vašimi rodiči a rodiči vašeho partnera. Jestli tam došlo k nějakému bizárku, nebo jak to probíhalo. Přišlo od vás spousta hlasovek a spousta zpráv.
1: Marek píše, ahoj, já mám ze seznámení našich rodičů velký respekt. Dobrovolně se do toho nehrneme. Přítelkyně rodiče by se s mojí mámou přizabili. Nejspíš k tomu dojde až na svatbě.
0: To se mi líbí, že už jako to tak jako predikuje dopředu a vlastně, že k tomu napsal, že k tomu dojde až na svatbě, jo? Tak co je lepší?
1: No právě, aby vám to neskazilo tu svatbu, pak nějaký foupáčko, že jo? Jako, no, nevím.
0: To bude mela. Taky píše Bobina, naši rodiče se komplet potkali 2 roky po svatbě, nachystala se zabíjačka a nějak to prošlo dobře bez extra komplikací. Naši jsou, jak slušně říct, švihlí. Od chlapa jsou to samý. Brali jsme se v covidu po 2,5 roku soužití, svatba byla jen ve 4 bez rodiny. Od té doby se stále udržuje velmi vřelý vztah na dálku. V závorce bydlí od sebe 30 minut jízdy, ale všem to maximálně vyhovuje.
1: Tak hlavně, že jsou spokojení. Další zpráva, dobré ránko, je to už dlouho, ale pamatovat si to budu do smrti. Před svatbou přišli manželovi rodiče k nám, tchán si ještě nesedl a hned se zeptal na plnou hubu. Tak jaký má věno, kolik přinese do rodiny? V tu chvíli jsem si říkala, mám si ho vůbec brát, hezký den, Jarmila. No a jen tak po 30 letech jsem se pak rozvedla.
0: To je geniální. Taky tady máme hlasovku od Káti.
2: Moje rodiče se znamenali také v 5 letech vztahu a vlastně při tom setkání se zjistilo, že naši otcové spolu byli na stejné vojně, takže se to pak neslo krásným a přátelským duchu, ale všichni jsme se toho samozřejmě předem báli.
0: Káťa musela šeptat,
1: ale hele, přišla ještě zpráva od Zuzky, teď jsem jí rychle přečetla, hodně mě baví. Ahoj, nemám přímo vlastní trapný zážitek ze seznamování rodičů, ale můžu jeden takový prásknout na svého bratra. Měl první vážný vztah, už je to dávno, bylo mu asi 18, a my jeli na seznámení k domu rodičů jeho přítelkyně. Podotýkám, že velmi seriózní rodina. Náš táta byl tak nervózní, že se opil a hovor se stočil na téma, komu smrdí nohy. A jelikož je náš otec velmi pyšný na to, že jemu teda ne, tak ve stylu důkaz místa slibu. Zvlékl ponožky a hodil je po mamince slečny, aby se teda přesvědčila. No tato láska mému bratrovi nevydržela. Tak to je skvělý.
0: To je dobrý.
1: Jako hnus, ale dobrý.
0: To je dobrý, to je skvělý, to je paráda. Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Ahoj, tady Tomáš. Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no.
0: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tamto jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapy dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci. Tady se tak zděsil, že začal po mně střílet. Jo, takže naštěstí jsem zdrhl a druhý den jsme tam přišli se jako představit i s rodičima. Takže ten to potom přešel jako tak v klidu mlčením, ale pak mi to nechal sežrat.
1: Ježiš,
3: tak zatím, čau.
1: Tome, děkujeme za hlasovku, děkujeme i za všechny zprávy, tohle je boží, takovýhle historky.
0: Nejlepší seznámení. No tak, jestli vás něco v brzké době čeká, tak teď už, myslím si, můžeme říct, tak nějak trochu tušíte, na co se připravit. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Co?
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Cože?
7: Matrace za hubičku CZ.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
16: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Mostě v Rudolicích, ve Školní ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, moc to tam nehoňte.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Linkin Park v 7.31. Tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani opice na Gibraltaru nejí zdravě, tamní makakové jsou proslulí svou drzostí a mlsností, často se jim proto stává, že jim po ukradení nezdravého jídla není dobře. Na sklidnění žaludku a doplnění chybějících bakterií a minerálů proto jedí hlínu. A teď jedna gratulace do Spojených států. V Texasu se narodila jednovaječná čtyřčata. Holčičky, které byly počaty přirozeně bez lékařských zásahů, dostaly jména začínající písmenem A. Amora, Analia, Aria a Azura. Jeden z nejikoničtějších filmů historie slaví kulaté narozeniny. Od premiéry Top Gunu uběhlo už 40 let, samozřejmě toho prvního dílu. Stal se jedním z největších hitů 80. let a s Toma Cruise udělala světovou hvězdu.
3: To jo, Tom je dobrý.
0: 40 let, jo.
2: Já jsem si schválně zadal na internetu 10 největších zajímavostí o filmu Top Gun a minimálně ta první mě přijde opravdu hodně zajímavá. Věřte, že námořnictvo USA po filmu zaplavili přihlášky. Po premiéře filmu v roce 1986 vzrostl zájem o vstup do amerického námořnictva o desítky procent.
3: Takový nábor to byl.
0: Takový nábor, tak vlastně si říkám, že bychom mohli vyřešit nedostatek policistů, hasičů, zdravotních sester, doktorů v České republice, že by se mohl natočit film a mohlo by se to jmenovat třeba, nevím, IZS. Třeba. Pojďme soutěžit. Dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. O to hrajete celý tento týden v rychlé pětce. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shawn Mendes. Tohle je Hit Radio 7.35 a tohle bude Rychlá pětka. Celý tento týden rozdáváme dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného. Rychlá pětka.
1: Show Marka Ztraceného na Letenské pláni přichází na ní vlastně po vyprodaných dnech. Má to být obrovská audiovizuální show, my jsme ho tady měli na rozhovoru nedávno. Kousíček nám ukázal to, jak by to mohlo vypadat, a teda máte se na co těšit, to jo.
0: No máme se na co těšit, my tam u toho budeme totiž s vámi, no a kdo tam vyrazí dost pravděpodobně zadarmo, bude Eliška. Eliško, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, ty jsi napsala, že bys chtěla vyhrát lístky pro svoji maminku, že Marka Ztraceného poslouchá každý den a že by ráda šla na ten koncert, tak byste vyrazili spolu nebo bys to věnovala mamince, ať někoho pozve třeba?
2: Ne, ona měla v plánu, že půjde s tátou.
0: Aha, Takže ty soutěžíš vlastně pro rodiče, tak to je parádní. No tak Eliško, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké barvy má logo sociální sítě Facebook?
2: Modrou a bílou.
0: Přesně, bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Eliško, budeš vědět, jak se jmenuje současný prezident České republiky?
2: Petr Pavel.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik hodin má jeden den?
2: 24.
0: Já nestíhám mačkat ani ten odpočet tady. Tak Eliško, další otázka.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje mládě od prasete?
2: Celé.
0: A poslední, 5. otázka.
1: Jaké je hlavní město Polska? Budeš vědět?
2: Varšava.
0: Ty jsi neuvěřitelná! Neuvěřitelná, Eliško. Vyhráváš 2 lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni pro tvé rodiče.
2: Děkuju.
1: Moc gratulujeme, snad budou mít rodiče taky radost.
2: Jo, táta je tady se mnou v autě, Ama.
0: Je? Má, tak ahoj tati, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, máš skvělou dceru, táto. Tak ještě mi, Eliško, řekni, prosím, chceš něco zahrát, když už teda si nevyhrála nic, ale vyhrál jsi lístky pro rodiče. Nějakou písničku, něco, co hrajeme?
2: Mně je to jedno, třeba něco od Kabátu.
0: Fakt jo? Takhle jako.
1: Tak jo, po ránu to
0: jako
1: rozjedem.
0: Ostra, jo. No tak počkej.
1: Hele, co by ne?
0: Už to tam ladím, hele, tak Kabát, tak třeba zkusíme Malou dámu nebo Burlaky, nebo co máš ráda?
2: Burlaky,
0: hele, letí to tam. No tak jo, lístky posíláme, Baru, měj se krásně, užijte si den a užijte si hlavně koncert, ahoj.
2: Děkujem.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
0: A teď taky Kabáti, Burlaci, hezké ráno.

0: Gen Z vlastně, bychom mohli říct, a vlastně tak trochu mileniálové, se už v práci jako nezdraví, že zmizelo úplně takové to tradiční ahoj v práci.
1: Myslím, že vůbec nechodí do práce teda, tak chodí, ale nezdraví.
0: Takhle, když už jako někdo z nich přijde, tak jako nezdraví. Jo, že už vlastně nezdravím nahlas, že už to je jenom takový, že jako kývnou nebo jako zvednou obočí, jako
2: jasně. No,
0: a pozdravil jsem tě teďka.
2: Já musím říct, že s tím tu zkušenost mám, ale naopak teda se staršíma lidma, i klidně v téhle budově, jo, že opravdu mě to vždycky tak jako popíchne, vytočí, nic neřeknu, jo, ale prostě když někoho pozdravím a ten člověk a zpravidla právě starší než já mi neodpoví, tak mi to teda hodně vadí.
0: Se líbí, jak si vlastně vyřizuješ účty přes éter, protože víme, že na recepci hraje Hit Radio.
2: Ne, tam na recepci u nás tam jsou dobrý.
1: Tak, říkala, tak, že ne teďka.
2: Ne, tak máme víc recepcí tady.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koně, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
8: Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte bouračku. Na Litoměřicku mezi Roudnicí nad Labem a Níže Bohy bourala dvě osobní auta, projedete s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Shabuzi, a bar song v 7.53. Krásné ráno.
1: Jak už jsme tady dneska trošičku naťukli, v Texasu se stal zázrak a narodili se tam jednovaječný čtyřčata, jo, čtyři úplně identický holčičky, ale oni mají všichni jméno od A, i rodiče mají jméno od A, ale ty čtyři novorozeňata se jmenujou Amora, Aria, Azura
2: a Analia.
1: Jakože bejt ta čtvrtá holčička, to je fakt za trest. Proč to dělají ty rodiče?
0: Nevím, no, tak asi jako už došli holčičí jména na A, tak tam prostě museli střelit tohle. Nicméně jako čtyři stejný dcery, jo.
1: Jako mohla to být Annie, ale je to prostě Analie.
0: Je to Analie prostě, no.
1: To je pecka.
0: Jako, jinak je to takový kontrol C, kontrol V v reálném životě. Představ si, že bych tady byl já čtyřikrát.
1: No, ježiš, to si nechci představovat moc.
0: Já taky popravdě ani ne. I když, jak vždycky říkáme, když jako potkáš někoho, kdo nestíhá, říkáte, já jsem musel prostě rozčtvrtit, abych jako všechno stíhal, ty musel být čtyřikrát na tom světě, no vidíš, no, ty tady jsou čtyřikrát. No.
1: Jde to.
0: Ty jo, ale představ si tu logistiku, jo. Čtyřikrát plínky, čtyřikrát krmení, čtyři prostě brečení najednou, nebo vlastně ani ne najednou, jedno brečí, přestane, brečí no, druhý a takhle to jede furt dokola. Takže se mají na co těšit, no.
1: A pak v pubertě třeba, že jo, čtyři holky v pubertě pod jednou střechou, to budou mít teda hodně záživný rodiče.
0: No, to se má taťka na co těšit, to bude moc prýma.
3: To nemohlídáš. Já jsem jenom hledal schválně, jaká je pravděpodobnost, že budete mít čtyřčata, tak myslím, že je to 1:700 000 porodů, takže na každých 700 tisíc porodů jedna čtyřčata.
0: Takže teďka vyhrál bingo. I s Analkou. Dáme ano, David. 7.55, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pojišťovny mají napilno, lidé po celé republice hlásí škody po včerejších bouřkách, a to především na Moravě. Lokálně tam napadlo i 40 mm srážek a nechyběly kroupy. Nejčastěji byly potom hlášeny vytopené sklepy a další objekty. Když na setkání s Vladimírem Putinem, tak jedině bez hodinek. Paranoja ruského prezidenta podle zahraničních médií vrcholí. Už dříve byly zakázány v jeho přítomnosti telefony a jiná technologická zařízení. Nyní se přidaly hodinky, a to digitální i mechanické. Výjimku mají jen lidé, kteří mají ruskému prezidentovi nejblíž. Už žádné kukly a pyrotechnika, Slavia podle předsedy Tvrdíka podnikne rázné kroky proti neurvalým fanouškům. A to v reakci na události sobotního derby. V budoucnu by mohly být u turniketů kontrolovány občanské průkazy. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Terezín se znovu snaží dostat na seznam památek UNESCO. Ministerstvo kultury zapsalo pevnostní město na takzvaný indikativní seznam. Po předloňském vyřazení se nyní o zápis uchází v rámci habsburské pevnostní architektury, kde se k němu připojí také město Josefov a další pevnosti v zemích bývalé habsburské monarchie. Terezín teď čeká řada administrativních kroků, ale i odborné vysvětlování, čím je tato pevnost jedinečná. V Ústeckém kraji jsou zatím dvě památky UNESCO. Na severu Čech bude dnes počasí s převážně velkou oblačností, na horách se můžou objevit i sněhové přehánky, teploty 10 až 13 stupňů.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezké úterní ráno.
12: Ahoj, ahoj, ahoj.
13: Snídaně šampionů.
11: Já jsem si všiml, že pokaždý, když řeknu spojení hezké ráno, hezké úterní ráno, tak ty řekneš ahoj, ahoj.
12: No a víš proč? Protože ty řekneš i ráno a i ten den, a co já se budu opakovat, tak já ahojuju tady.
11: No jasně, tak ahoj. No. A ahoj i tobě, co řekne David na to?
14: Čau.
11: Čau.
12: Čau, čau. Čau.
11: Tak říkáme i ahoj, krásné ráno vám všem, samozřejmě, kdo nás ladíte, to nám dělá radost. Pharrell Williams, Happy, to by vás mohlo pobavit, no teď jo. Chvíli po osmé, tak pojďme na to.
5: Hit Radio North Music.

0: jste se ještě 4 minuty zpátky mračili, tak teď už je nálada 100 pro úplně jinde. Skvělej Pharrell Williams a jeden z nejpozitivnějších songů vůbec, Happy. Hit Radio 8.07. Dobré ránko, no a dneska slaví sestřičky.
1: Ano, už jsme říkali, že dneska je den zdravotních sester a děkovali jsme jim tady, protože doktor vás sice operuje, ale sestra se o vás stará.
0: No to je ten důvod, proč se k tomu vracíme, protože si myslím, že si to zaslouží speciální samostatný vstup, protože za mě jsou sestřičky bytosti, které mají v popisu práce takovou jako, jak to říct, neviditelnou psychologii. Nemají to za prvý jednoduchý a za druhý jsou vlastně pořád tam, kde je potřeba, takový strážní anděle.
1: Nejenom teda neviditelnou psychologii, ale jak jsem říkala, tak moje mamka je zdravotní sestřička a vlastně vím, že ta práce je fakt těžká a děláš kolikrát věci, které jako... No vyžereš si to nejhorší, jo?
0: Takže ty máš doma sestřičku, zdravotní mamku. Já mám taky sestřičku, zdravotní doma. Ty máš někoho, Davide, z lékařství doma?
2: Já mám jenom vzpomínky na zdravotní sestry v nemocnici na Slovensku. Jenom, že se teda úžasně starali, ale taky úžasně vypadali.
1: No jasně, tak Slovensko, no. Slovenský tak holky, jasně, to víme.
0: Tak sestřičky vypadají dobře, no proto říkám, že mám doma jednu. Tak by nás zajímalo, jestli byste třeba chtěli něco nějaké sestřičce vzkázat, vyřídit takhle přes éter. Pojďte do toho. 777-937-777, můžete přes WhatsApp jako hlasovku nebo zprávu. A my tady jednu sestřičku s krmárou máme pro vás. Tohle jsou Eláni, hezké ráno!

0: Rihanna Umbrella. Čtvrt na devět. A úterní snídaně šampionů na Hitrádiu Fuších. Přejeme krásné ránko. Vrátíme se k tomu, co jsme řešili, a to, že dnes je den zdravotních sester, tak jsme sestřičkám děkovali takhle veřejně přes éter. No a ptali jsme se vás, jestli byste chtěli něco sestřičkám vzkázat. Přišla od vás spousta zpráv.
1: Napsala třeba Simča z Ostravy, děkujeme moc, takže zřejmě sestřička. Nicméně Bobby napíše, k sestřičkám, dělám ve špitále, jen papíry, takže holky a kluci taky, vydržte to s těma pacošema a hlavně s doktůrkama, jste nej, pac a pusu.
0: Se líbí, jak se pacientům říká pacoši.
1: Jo.
0: To je samozřejmě, když nějaký pacient je takový nevrdlejší, jak mu říš, no to stane se s ten pacoš tohle. Taky píše Barča, ahoj, já bych chtěla takhle pozdravit, pochválit a poděkovat sestřičkám na dětské klinice ve fakultní nemocnici v Plzni. Pracuji jako lékařka, teď jsem sice doma na mateřské, ale moc ráda vzpomínám na časy, kdy jsme společně sloužili. Bez jejich pomoci, milých úsměvů a dobré nálady by ty služby tenkrát byly daleko horší. Jsou to andělé.
1: S tímhle souhlasí i Pája, ta napsala dobré ráno do rádia, chtěla bych moc pozdravit sestřičky z našeho hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Nesmírně si vážím jejich velmi náročné práce, kterou vykonávají s láskou, empatií a obětavostí.
0: Nádherný. Taky tady máme několik hlasovek, pouštím.
2: Chtěl bych popřát mojí dceři Viktorce na interním oddělení Zlín. Vesně s všetkým holkám momentálně malují oddělení, chtěla bych jim popřát všechno nejlepší, zdraví, hlavně psychickou podporu a hodně pevného zdraví, protože nemají to jednoduché. Děkuji.
1: To nemají, my děkujeme za hlasovku.
0: A ještě tady máme hlasovku od Lucie.
3: No, jak mi jednou řekla naše profesorka, práce zdravotní sestry je poslání k poslání. Ale když se to dělá s láskou, tak to stojí za to. Takže kluci, holky, držte se, dělejte to s láskou, protože je to krásná práce a spruzlá a naštvaná sestřička je horší než plnej bažan. Hezký den!
1: To je přesně ono.
0: Jste andělé, kluci, holky, sestřičky, sestřáci. Děkujeme, že vás máme a posíláme další hity. Do práce vlastně, pokud nás posloucháte v práci. Alex Warren, Ordinary samozřejmě pro vás, kdo to milujete na Hitrádiu. Hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Taking me out.

0: sestřičkám, které mají dnes svůj den. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio v 8.20. No a za malou chvíli třeba něco k vám do auta. Kdo nás ladíte na cestách po republice, ať už se vracíte z práce, nebo jedete do práce, anebo jedete třeba na nějaký výlet, máte dneska volno. Bude Sia, Gimme Love, no a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, co vás kde na těch cestách drží. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Já z tebe snad vykvetu.
8: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
9: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
10: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Datart pořádá Maxi výprodej.
15: Cože? Maxi výprodej?
14: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
15: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. Ze severních Čech hlásíte překážku na trase Česká Lípa Mladá Boleslav mezi Jestřebím a Doksy. Budou probíhat práce údržby, dejte pozor.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Disturbed, Sound of Silence, 8.31 na Hitrádiu, hezké ráno.
1: Ranní update.
0: S Davidem.
2: Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí ze začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Skutečná láska si zaslouží chránit každý den, to je hlavní motiv nové písničky od skupiny Elan. Novinka Večně milovaná je věnována ženám, matkám, dcerám a všem, kteří stále věří v zázrak opravdové lásky. 15 milionů dolarů, to je částka, kterou chce Dua Lipa po společnosti Samsung. Technologický gigant totiž bez dovolení použil její fotku k propagaci své televize.
0: A to je divný. To stáhli z internetu normálně, ne? Nebo...
2: No, divný je hlavně ta částka. Já si říkám, vemte si, kdyby se vám nebo komukoliv z našich posluchačů stalo něco podobného, že by třeba právě Samsung otisknul jejich fotku třeba na krabici s televizí.
0: Mm-hmm. Nebo kdybychom byli třeba na krabici od Bolt nebo od Blíka.
2: Od čehokoliv. Tak co tě vede k tomu říct si 15 milionů dolarů? Nebo co tě vede k tomu říct si jakoukoliv částku?
0: Já bych byl rád, že jsem na té krabici.
2: Že mami.
0: Mami, ale úspěch, jsem na krabici.
2: Ona si řekne 15 milionů dolarů.
0: A ona už taky neví, co by si řekla. Hele, písničky dělá dobrý, ale je trošku nafrněná, si myslím. Robbie Williams, All Before I Die. 8.33, Hit Radio, přejeme vám fantastické ráno.

0: 9:45. Ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je Pink. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ráno.
1: Vsadím boty, že mezi váma, kdo nás teďka posloucháte, jsou i nějaký třeba kamionáci. A už je to oficiální. Nejlepší parťák nejenom do kamionů už nejsou AC/DC.
0: Ale
1: Taylor Swift. Novej výzkum o řízení potvrdil, že songy od Taylor Swift normálně pomáhají řidičům líp se soustředit na cestu.
0: Já se tady tak jenom hezky usmívám,
1: ty
0: protože...
1: Ty miluješ, my to víme.
0: Já, ale to tak jako přišlo s věkem, podle jak prostě stárnout. Já to měl dřív, že mě tak jako nezajímala, ale pak to přišlo, jo, a přesně, máš tady Antihero, nebo máš tady třeba... Shake it off. Teďka hlavně The Fate of Ophelia. A já, až teda poslouchám jako úplně jinou hudbu, fakt jako já mám rád jako house a techno, jakože čistý, tak prostě Taylor, já prostě nevím, no.
1: Jako opravdu, když nám tady hraje Taylor Swift, tak kdybychom tady měli kameru a mohli bychom vám to nějak posílat do těch aut a prací a domácností, protože Michal, ten si to tady jede neskutečně.
0: Prostě to funguje, takže chlapi, jak bylo řečeno, vy tvrdáci, alfa samci, kamionáci, slyšeli jste to, jo? Žádný AC/DC, žádný Abraxas a žádný takovýhle tvrdí věci. Taylor Swift je to, co vám za volantem zlepší náladu. Terapie začíná právě teď. Shake it off. 8:41 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Syndl X.
9: A pozor,

0: dní levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM-karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Snídaně šampionů na Hit Rádiu 8.52. Michal, Jasmina, David, s vámi přejeme hezké ránko, lidi.
1: Kdo máte děti, tak teďka žhavte svý telefony a počítače. Protože už se určitě někdy stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou divnou SMSku nebo roztomilou nebo šílenou a vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát.
0: No, poslat nám ji můžete na web Hitradia, hitradio.cz a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro úplně celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská velká výhra, kterou každý týden jeden z vás získá, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Takže nám napište na web Hitradia nějakou tu šílenou SMSku, kterou vám vaše děťátko poslalo a můžete to vyhrát.
0: No a tu další denní výhru, karetní hru Surikarty, vyhrál Pavel, který samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A Pavlovi napsalo jeho dítě tohle. Ahoj tati, jak jsi mi pomáhal s úkolem, tak dnes mi to ve škole pochválili, že ještě větší hloupost nikdy neviděli.
1: To potěší, no.
0: Tak myslím si, že tady už se úkoly od té doby dělali jenom s mamkou. Takže Pája vyhrává karetní hru Surikarty. No a kdyby vás zajímalo, co teda všechno můžete vyhrát a jak se do soutěže zapojit, stavte se na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Za 3:09 ladíte Hit Radio Snídaně šampionů a ta úterní je u konce. My jsme se dozvěděli a před pár minutama takovou docela zásadní věc, že Taylor Swift působí jako kladivo na stres u všech řidičů, hlavně teda songy Antihero a Shake It Off. A přišla nám od vás naprosto geniální hlasovka, kterou musíme ještě než se rozloučíme pustit.
1: Ahojky Jasmín a Michale, vy jste moje oblíbená dvojka, prostě jste skvělí a musím říct, že já jsem řidička dodávky a občas by bylo zajímavý vidět i video, co my děláme za těmi volanty, když hrajete zrovna Taylor Swift.
2: To je hezký.
0: To je hezký. To
2: tak je
0: hezký.
2: Vidět, že na Taylor prostě paříme všichni. My tady ve studiu, vy tam v autě, doma, všude a to je fajn.
0: A i když se za to třeba stydíte, tak nebojte. Normálně vypuste to ven a řekněte to nahlas, že Taylor Swift je vaše oblíbená. Tak dalo by se říct, že po nás potopa, ale v podobě záplavy dalších parádních songů po deváté, které vám rozhodně zlepší úterní dopoledne.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte nám od použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte se krásně.
2: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak ahoj.
0: Zvládněte úterý, čau, čau, čau.
4: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor na bouračku na silnici 30 mezi Chlumcem a Ústím nad Labem. Máme tam dva osobáky v sobě a ještě bouračka přímo v Ústí nad Labem u stadionu na Masaryce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V Krušných horách dnes může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet i přes noc. Teploty by tam dnes i přes den mohly spadnout na nulu. V noci na středu může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví i přízemní mrazíky. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně představila novou příručku. Je určena pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, řekne lékař David Zogala.
9: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných takzvaných velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
4: Příručku najdete na webu České asociace umělé inteligence. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Na disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má dnes vynes verdikt nad Sláví. Sobotní duel v Edenu se Spartou byl předčasně ukončen kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10 milionová pokuta. Na severu Čech bude dnes převážně velká oblačnost, odpoledne postupně přehánky nad 800 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové a teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Takový bude až vrazí počasí a proto nás teď zahřeje naše dvojka LSD. Dneska den, naše dopolední show, co je furt?
10: Brzima je, říkám jako.
2: Pojď, jdeme zahřejvat.
10: Ano, pojďme. Hit Radio
2: North Music. Jsme na startu. Krásné úterní dopoledne vám všem, samozřejmě s váma vaše LSD, Lucka s Danem, a těšíme se na vás.
10: Za malou chvíli probereme to, že Lucie slavila jedno životní jubileum, ne teda její, ale slavila, a všechno nám to poví, vy.
2: Já jsem ještě taková na měko.
10: Jseš na měko a my tady
2: plakala. A budu dneska celý den, ano. Takže se mnou mějte trpělivost.
10: Teď už Avicii, hey brother.

naprosto parádní Dua Lipa na Hit Radio North Music Laugh Again. S vámi dopolední show LSD, Luzka Schlegler, Dan Rakacký. A už jsem to zmínil, Lucie slavila životní jubileum.

0: Tak nám řekni, o co se jednalo.
1: No jako, takhle, přátelé, dámy a pánové, můj syn má dneska 6. narozeniny a já jsem prostě jednoduše na měko, protože si říkám, kdy se to stalo.
0: Že moje 6, jo?
1: No, aha. Jak to není možné, jak to naše miminko prostě vyrostlo a v září jdeme do první třídy a jsou to takový ty životní milníky, u kterých se jako člověk dojímá. Já jsem se většinou dojímala vždycky u dětí, přesně ta první třída a pak ty osmnáctiny. To jsou takový ty jako silný momenty, ale já jsem samozřejmě si na to vzpomněla od včerejška, na to myslím, protože my jsme slavili už včera, vzhledem k tomu, že můj manžel přiletěl domů na 24 hodin, dneska zase odlítá do Švédska s hokejovou reprezentací, do Švýcarska, přiletěl ze Švédska, letí do Švýcarska, takže jsme to museli jakoby oslavit včera na rychlovku a tak jsme vzpomínali a já jsem si vybavila ten příběh samozřejmě porodu, ale toho datumu, protože náš syn se narodil dneska 12. května. Mm-hmm. A pojďme se úplně odprostit od toho, že samozřejmě největší prioritou je, aby se dítě narodilo zdravé.
0: Ano.
1: To je samozřejmě úplně bezpředmětný.
0: To je to první.
1: To je jasný. Teď to pojďme hodit stranou. A já, když jsem byla těhotná, tak jsem napřed měla chlapečka hlavičkou nahoru. A měla jsem plánovaný císařský řez. Takže jsme na 1. května. A my s manželem, no tak to je nádhera, 1. května, to je boží, protože my jsme se 1. května brali. Říkám, to je znamení, prostě ještě k tomu porodíme, no my úplně nadšený. Přijeli jsme 1. května do porodnice, pan doktor se podíval, říkám, nevím, jak se to mohlo stát, ale i ta predikce té váhy, máte v sobě 4-kilový dítě, prostě se otočil. A já říkám, výborně, co to znamená? A on, no tak čekáme dál. Takže jsme čekali.
0: Jo.
1: Čekali jsme. Další termín byl 10. května. A my, no tak jo, tak prostě ta desítka, to je takový symbolický,
0: je jako ta
1: jednička, no, že jo, jedna, to desítka.
0: No. Jasný, pohoda.
1: Tak jsme přijeli, zase nic. A pan doktor říká, hele, už tam má, oni mi měřili tu váhu, že už já stará matka, 39 let, rozumíš, nebo kolik, 38, no, už jsem nebyla nejmladší, už si tě hlídají víc,
0: jo, jo, jo.
1: Tak tam byla predikce nějak, že by mohl mít přes 4 kila, tak on říká, no, bylo by dobrý asi ten porod naplánovat, paní Schlegr, tak prostě 11. my, no tak super, tak zítra je dvě jedničky, tak to ano. Už je úplně teda tak jo, teď to... Ale prostě přijeli jsme 11. Já tašku do porodnice šla, panu,
0: připravená.
1: Hej, to byla totiž doba covidová, když já jsem rodila. Něco se zkomplikovalo, něco jsem je, mně by se to hodilo na toho 12. abych ho třeba, tak zítra přijeďte. A my jsme jeli z té porodnice Ústecký a jeli jsme z toho Ústí nad Labem s tím manželem v autě a teď vidím toho smutného manžela, jak prostě 12. května, on 12. Ty vado. Co je 12? 12 není nic, že jo, prostě úplně takový jako nešťastný. A najednou, a máme puštěný auto, teda rádio v autě, a tam říkají, a zítra, přátelé, 1. ledový muž, 12. května.
0: A je to.
1: A můj muž se rozsvítil, jak měsíček nahnuje, a on, no jasně, to je ono, to je to znamení, 1. ledový muž, že jo, jeho syn, hokejisty, přece se musí narodit na 1. ledovýho muže. Hele. Takže, hele, a teď pozor, já jsem šla rodit, bylo ráno v 9:30, my vyvolávali porod, tatínek mohl až na vrcholnou fázi porodu, protože byl ten covid a tak dále. Takže já měla kontrakce asi po 4 minutách už v 9:30 ráno, jsem se narodila ve 23:08 a já se modlila, abych to stihla, abych zabrala natolik, aby to prostě bylo na toho 1. ledového mužička. Jsem si říkala, druhý to už není ono, to už nevysvětlíš tomu manželovi.
0: A měl jsi 3 dny na to, ale jsou 3 ledoví muži.
1: Já vím, tak on samozřejmě chtěl, aby byl první, vej. Tak to se teda, ale zabrala jsem, povedlo se, jako jo, my ženský, když si řekneme, tak jako vstálo to teda hodně úsilí, ale dopadlo to dobře.
0: Lopecka, máš ledového muže, Jirka je šťastný. A rodník má dneska narozeniny, 6 let, gratulujeme.

0: takhle krásně to umíme. Na pohodu ke kafíčku Leony, Be Your Side na Hit Rádu Nord Music. Tady je Luzka Šlégr, Dan Rakacký, dopolední show LSD a řešíme narozeniny vlastně Lucie, syna.
1: Můj syn narodník má dneska 6. narozeniny a narodil se 12. května na prvního ledového mužička.
0: A ty jsi nám vyprávěla, jak jsi dlouho čekala na to, na ten porod, že se ti posouvaly termíny.
1: Ano.
0: A byli jste nešťastní, že nebude první.
1: No, neměli
0: května,
1: jsme jako nějakou symboliku.
0: Ano,
1: v podstatě.
0: Nakonec ano.
1: A nakonec jsme zjistili, že na prvního ledového muže nám to přišlo úplně nejlepší,
0: skvělý,
1: co může být.
0: Jasně.
1: Takže manžel nadšený. No, napsala nám Petra z Chomutova, ta na tom byla trošku podobně. Já měla termín 30.12. Nakonec jsem porodila 1. ledna. V noci manžel mi pak říkal, nebo na 1. ledna v noci, manžel mi pak říkal, že si trošku ve skrytu duše přál, aby naše dcera byla prvním narozeným dítětem v roce 2021 v České republice. Nestalo se, ale přesně jak říkáte, je zdravá a ten datum je nakonec úplně nepodstatný.
0: No, ale pokud to bylo 1. ledna, tak byla mezi prvními samozřejmě.
1: No,
0: nebyla
1: určitě
0: první, ale
1: ne,
0: byla mezi prvními,
1: někde,
0: což je taky hezký.
1: Takový hezký start.
0: Mezi prvníma dětskama v roce 2021.
1: No, heč,
0: to bych taky chtěl.
2: K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
4: CZ. V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak doraste.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Come on, come on, come on. Typická Shakira právě teď na Hitrádiu Nord Music. Kde posloucháte Lucie Schlegr, tak je tu Dan Rakacký. To znamená s vámi a díky, že posloucháte dopolední show LSD.
1: No a přátelé, oblíbená show Tiki Taka přijíždí do Ústí nad Labem. Bude to 19. května v Domě kultury. No a samozřejmě můžete se těšit na moderátora Tiki Taka Petra Svěcenýho, fotbalisty Pavla Horváta, Luďka Zelenku a taky ústeckýho trenéra FK Viagemu Sváťu Habance.
0: No a přátelé, už je skoro vyprodáno, ale to vás vůbec nemusí trápit, protože my, Hitrádio Nord Music, vás tam dostaneme zadarmo. A to v naší odpolední show Padla s Katkou a Kamilem. A jak si můžete lístky vyhrát? Úplně stejně jednoduše jako včera Venda.
2: Ahoj, tady Venda.
3: Ahoj Vendo. Vendo.
0: Odkud nám voláš?
2: Dolník Závazel od Ústí.
3: Vendo, slovní fotbálek asi znáš, asi jste to hráli jako malý nebo mladý, že jo?
2: Určitě znám.
0: Perfektní. Tak teď si ho zahraješ proti nám, proti starým. A pozor, hrajeme na 5 kopů. Téma ano. Dnešního slovního fotbalu jsou věci.
2: Všechno jasný.
0: Tak Vendo, 3, 2, 1, vykopávej.
2: Tak, kopačka.
0: Tak třeba auto.
2: Auto, tak já dám... Obuv.
0: Ano, obuv, dobře.
1: Tak já vykopnu.
0: To je na slovy.
1: Flinta, ne, počkej. Obuv, voskovka.
2: Tak já dám Almara.
0: A my dáme... Nic nedáme. My prohráváme, ty jsi vyhrál, já už nic nevymyslel.
2: Výborně, perfektní.
0: No a je to, takhle to je jednoduchý.
1: Miluju slovní kopanou, hraju s dětma vždycky v autě.
0: Já ji nemiluju.
1: A Venda je evidentně má taky rád, protože předčil Káťu s Kamelem a získal 2 lísky na Tiki Taka 19. května do Domu kultury v Ústí nad Labem.
0: No a ty další 2 lísky čekají právě na vás už dneska odpoledne od 15 hodin v odpolední show Padla s Káťou a Kamelem.

0: Ní droga na severu Čech a to jsme my dva a přejeme krásné úterý z Hitrády Nord Music.
1: Děkujeme, že jste s námi a už to jede, už se to rozjelo. Opět i letos se bude, jak se to řekne?
0: Konat
1: a hlavně hodnotit
0: Vesnice roku.
1: Soutěž, která běží každý rok a vlastně hodnotí se, jak ta daná vesnice vypadá,
0: Jak se tam žije
1: a jak se jako lidé zapojí do akcí, která ta vesnice pořádá. Mm-hmm. A na Chomutovsku máme 4 žhavé kandidáty. Já jsem rád, protože jsem z Chomutova, takže mám z toho radost. Samozřejmě těch vesnic je hodně, který se zapojují do té soutěže. Ty to víš konkrétně, Lucie, kolik je to číslo za celou republiku?
0: 245 obcí z celého Česka.
1: Přišel Robert,
0: bude v porotě asi.
2: Ne, já jsem chtěl říct jenom, že všechny detaily jsou na našem webu hitradio.cz.
1: To jsi měla říct až na konci.
0: To je tak, když se do toho motá zpráva.
2: Já jsem chtěl počítat až na konec, ale ty jsi mě sem zatáhl.
1: Tak já nevím, proč. Tak vidím, jestli přišel, že asi něco chceš. Tak já se vrátím k tomu Chomutovsku. Jsou tam 4 žhaví kandidáti a to obec Bílence, potom Blatno, tam to mám rád, tam se jezdí na houby. Černovice, tam jsem jako malý jezdíval, protože to je kousek za Novými Spořicemi. A taky Všehrdy. Tyto vesnice budou soupeřit o vesnici roku. Já bych chtěl říct, no, co je?
0: No nejsi si Všehrdy, jsem se trošku zarazila malinko. Kdo je z Ústeckého kraje, ano, tak tuší nebo ví, že je tam věznice.
1: No a právě to jsem chtěl doplnit, že žhavým kandidátem na vítězství jsou Všehrdy, protože tam mají všechno pod dohledem, že jo, takže to je jasný.
0: Tam to mají v řádku, rozumíš, no, tam to
1: jede.
0: V
1: pořádku, brambory v řádku.
0: Tam
1: držíme palce.
3: Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hitrádia Nord Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
13: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
12: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
13: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
12: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
16: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: vámi Hit Radio Nord Music. Je tady taky 10. hodina, to znamená, že je tu Robert, jdeme na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Bouračku máme v Ústí nad Labem, u stadionu na Masaryce, jezdí se tam kyvadlově. A zdržíte se také na příjezdu do Loun kvůli výstavbě kruhového objezdu u Dobroměřic. Řídí tam pro semafory a tvoří se tam kolony. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ. Cože?
7: Matrace za hubičku CZ.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší pomlčka nábytek CZ.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí, jednání budou pokračovat. Prezidenti Slovenska, Česká a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě, budou řešit aktuální zahraničně politické otázky. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání. Součástí summitu takzvaného slavkovského formátu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Na železniční trati mezi Mostem a Chomutovem budou ode dneška probíhat noční omezení. Správa železnic oznámila plánované noční výluky na trati 130, které proběhnou od 12. do 27. května vždy v pracovní dny, a to od 3/4 na 2 do 3/4 na 4. V uvedeném čase bude mezi Mostem a Chomutovem jezdit náhradní autobusová doprava. Důvodem je pokračující rekonstrukce traťového úseku Kyjice Chomutov, kde je provoz dlouhodobě omezen. A čeští hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sejdou po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne, kdy dorazí do dějiště šampionátu, přiblíží mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
13: Okolo 2. hodiny je plánován přilet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný, radši se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
1: Tam je čeká první ostrý trénink. Na severu Čech bude dnes převážně velká oblačnost, odpoledne postupně přehánky, nad 800 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové, teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. No a teď dostává slovo Lucka, proč se tady tlemíš furt?
14: Ne, zaujala mě ta zvuková zpráva od mluvčího českého hokeje Marka Němčíka, který říkal o tom, že přiletějí, najedí se.
0: A vytráví.
14: Oni, hokejisti prostě se najedí, vytráví, pak jdou na hokej, pak jdou spinkat.
1: Zapinkají si.
14: Na toaletu chodí, všechno jako my normální smrtelnice.
1: Že, no. Tak ty to máš z první ruky, že jo?
0: Můžeme pokračovat.
1: No, jděte už od hokeje.
0: Robert má za sebou, pokračuje dál dopolední show, padla Luzka Šlégr na Rakací, pojďme.
11: Hit Radio Nord Music.
0: A Maka 4 dny by se nám líbilo všem a my budeme s Lucí bojovat už za chvíli.
14: Kolev se o to budu rvat.
0: 4 dny v práci.

0: Vzpomínka na Seles Buckingham, Run, Run, Run, Run, Run, Run. Taková běhací písnička. Pořád někam stále běháme, spěcháme. Pravda. I v úterý 12. května. Tady je Hit Radio Nord Music, dopolední show LSD, Lucka Šlegr, Dan Rakacký. A teď se pojďme vrátit do minulého týdne, kdy byly pouze 4 pracovní dny.
1: Já jsem se právě chtěla zeptat našich posluchačů, jak se tento týden cítí, jak se jim pracuje, co? S tím vědomím, že tento týden už zase klasicky pět.
0: Plná palba prostě.
1: Plná palba. My jsme teda takový
0: No pojďme si říct, že protože byly dva čtyřdenní pracovní týdny za sebou, že se nám to moc líbilo. Nám ale osobně a snad i vám teda.
1: Obecně v životě platí na to, lepší si člověk rychle zvyká.
0: Ano.
1: Já teda musím říct, že občas naši politici a vůbec vládní činitelé se vždycky něčím jako inspirují. Třeba ve Francii to dělají tak, jsme se inspirovali. No. Já prostě vůbec se nechápu, že se neinspirují od ostatních zemí v Evropské unii, které právě zavedly už dávno nebo zavádějí pomalu, ale jistě čtyřdenní pracovní týden. Například Belgie, ta je největším průkopníkem. Už od roku 2022 vlastně umožňuje pracovat 4 dny v týdnu. Další státy Island, Švédsko, Španělsko, teď se přidalo i Německo, Velká Británie, ačkoliv není v Evropské unii, provedla jeden z největších pilotních projektů čtyřdenního pracovního týdne na světě. A to se jako najednou neinspirujou? To jako najednou, jako...
0: No ne.
1: Kde jsou ty politici,
0: naši rozumíš? Naši politici najednou nevidí. Mlčí, nevidí, nesledujou
1: a
0: neví.
1: Nemůžou dohlédnout za hranice našeho státu, když v Německu to testujou, rozumíš? Jako, to prostě si říkám, jako a tohle jim uniká? Nebo
0: to
1: já nevím. Prostě.
0: A my za to budeme bojovat, souci
1: tady. Já budu bojovat.
0: My a společně s vámi, klidně napište.
1: Napíšeme na hrad.
0: Ano, můžeme taky nahrát do sněmovny, kamkoliv.
1: Do senátu.
0: Napište nám vy, jak by se vám líbily 4 dny v práci, 3 sedmičky, 3 devítky, 9, 5, 8.
1: Myslíš, že někdo napíše, mě ne, mě se nelíbilo, ano, já ráda chodím do práce.
0: Já chci chodit 5 dní.
1: Přeju si 5 dní. I 6 bych vzdala.
0: Vemu si i pracovní soboty, a to bývávalo pracovní soboty, pamatuj si to, ty možná ne, já ano, chodilo se i v sobotu do práce. Ne, takhle, aby jsme vás trošku potěšili, tak vám řekneme, kdy nás čeká nejbližší další čtyřdenní pracovní týden, tak bude to v červenci a bude to 6., bude to pondělí, takže hezky pátek se připravíme na to, že bude sobota, neděle, pondělí, svátek a bude volno. Potom další až září 28., to bude opět pondělí a pak už to bude takový na přeskáčku, protože za měsíc to bude v středa 28. října a listopad to bude volno v úterý. To bude taky takový blbý.
1: Tak si vezmeš pondělí. Já třeba už teď vím, že 16. nepřijdu. Takže...
0: Děkuju. Super.
1: Tak to nemůže. Já ti říkám, já jsem aktivní bojovnice za 4 dny v práci.
0: Tak děkujeme, že víme, kdy Lucie ještě nepřijde do práce.

0: 10.21 s vámi hitrá do North Music, tohle byly Hunter X Golden. Tady taky dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký, přejeme všem krásné dopoledne. Luci si upravila mikrofon, bylo to krásně slyšet. Ještě jednou seš tady, výborně. A řešíme čtyřdenní pracovní týden.
1: Přesně tak.
0: My za ně budeme bojovat.
1: My za ně chceme bojovat, protože už celá řada zemí v Evropské unii ho buď testuje, nebo ho dokonce zavedla, jako v Belgii, tam už od roku 2022. No a vy na 3 7 3 9 9 5 8 píšete to, že s námi souzníte,
0: protože to jsme
1: Marek
0: rádi.
1: Z Mostu napsal, jsem taky za čtyřdenní pracovní týden a jako další volný den navrhuji pondělí. To nemá nikdo rád a tím by si zlepšilo reputaci.
0: To je pravda.
1: Jo, jakože, takže bychom zase pokazili úterku.
0: No, tak tady tu nehezkou úlohu prvního dne v týdnu by si vzalo úterý. No.
1: Já si myslím, že by nám to asi všem bylo úplně, jestli by to byl pátek nebo pondělí.
0: Já bych radši hlavně, že to by... pondělí za.
1: Jo,
0: pátek bych si chtěl nechat. Protože dobře. Pátek to je to ono, že víkend. Rozumíš? Pátek, těšíme se na víkend. Jako v pátek už být na víkendu to nechceš. Nebo jo?
1: Já? Ježišmarja.
0: Ty chceš na víkendu být pořád, viď?
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
4: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu.
6: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
15: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
14: A co já?
15: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jelen touhá pláč na Hit Radio od Music. Já doufám, že nepláčete, naopak, že se usmíváte. Venku tady pustila vám trošku modrá obloha. S váma vaše LSD Lucka s Danem a přejeme vám krásný úterý.
1: No a dneska se stalo to, co jsme už ani nedoufali. Teď byly takový vysoký teploty a najednou je tady zima. Co se stalo? Co se děje? Tak víme to samozřejmě.
0: Přišli ty ledoví mužíci. Ano. Je to tak.
1: Pankrác, Servác, Bonifác jsou tady. Hele, ale je to stejně zvláštní, protože jak bylo minulý týden teplo, tak si řekneš, hele, už je to tady.
0: Jo.
1: Vedro, sluníčko.
0: Skoro na plavky,
1: už nic nepřijde a najednou bum, je to tady. Já jsem ráno vstával, Mirkově koukám z okna, vidím slunce, modrý nebe, říkám paráda, vylezu ven v kraťasech a okamžitě mi zmrzly kolena. Zima jako debil.
0: Či v našem věku si musíme už dávat pozor, chránit si tyto partie, rozumíš, to už není sranda, aby si prokřel na klouby.
1: Takže je to tak, skutečně se to stalo. Dorazili ledoví muži. Nepříjemný to je pro zahrádkáře. Já třeba zachraňuji okurky. Já dal ven okurky a neudělal jsem dobře zase. Neudělal.
0: Ty by si v tvém věku zachraňuješ okurky a měl by si zahřívat nějakou dámu spíš při ledových mužičcích.
1: Zahřívám okurky. Dal jsem tam takový čepičky na ně, aby mi nezmrzly, aby to vydrželo. Myslím si, že někteří zahrádkáři to mají podobně. Ale chtěl bych říct ještě jednu věc, že se zapomíná na Žofy. Žofie, to je taky hodně důležitá.
0: To je tak krásný jméno mimochodem, Žofka. Já jednu znám a je jich strašně málo Žofí. A přitom je to opravdu hezké jméno.
1: No, ona je taková v zapomnění, známe.
0: Jako?
1: Pankrát, Servác, Bonifác, ledoví muži, ale Žofie,
0: a pak Žofie
1: je ledová žena.
0: Je to ledová žena.
1: Ano, Žofie je ledová žena, to se málo ví. Ona má svátek 15. května a říká se, Žofie zimu zamyká. To znamená, že po Žofii už by mělo být teplo.
0: Tak to má důležitý úkol, Žofie.
1: Ano.
0: Já znám spoustu ledových královen, ale Žofii žádnou.
1: Já jsem se lehl, že řekneš, že znáš ledovou krávu nějakou.
0: No to jsou právě ty ledový krávy, jsou většinou krávy.

0: hodina legální droga na severu Čech. Přejeme vám hezký den. Salma Hitrad, Nord Music.
1: Dobře, a já už začnu taky. Pať. Před tou chvíličkou jsme řešili ten 4denní pracovní týden, který by se nám všem líbil, ale ono to není tak jednoduchý. Má to svoje jako nějaký zádrhely.
0: Jak to myslíš?
1: No, máme tady zvukovku od Ivči z Mostu, která nám to vysvětlí.
2: No, ahoj, zdraví Ivča z Mostu. Hele, jako, ono jsou profese, kde ono, jako týden je málo pění. Ono, jako, když děláte v kriminále, tak nemůžete říct těm odsouzeným, že tam nikdo nebude. To prostě nejde. On se jede sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, jako tam to prostě bohužel jinak nejde. Ono by to bylo hezký, ale bohužel.
1: No, tak vidíš co?
0: Jestli Ivča pracuje v kriminále, by mě zajímalo, jestli tam Ivča pracuje. Samozřejmě, jasně, že jsou profese, kdy to určitě nejde, jako jsou nemocnice, kde musíte být 24/7, LDNky, kriminál, samozřejmě dětský domovy, že jo, určitě je spousta institucí, kde najdeme hasiči, že jo, policajti, moje služby. Takže je to jasný, že určitě to nejde vždycky, ale samozřejmě to obecní pravidlo, 4 z 5 dnů na většinu profesí by se vztahovat mohlo.
1: Tak já mám ale takový tip takového hezkého dne, konkrétně pro kriminál, který si myslím by byl uvítaný a setkal by se s úspěchem.
0: No mně právě by se docela líbilo, kdyby se, co si jako oni tam potřebují, jako, rozumíš, delikventi, no. Teď se o ně musí starat, 24/7.
1: No jasně. No. Ale no. Jeden den pro ně bych jim vyčlenil a
0: právě.
1: Ten by uvítali.
0: Měli by půst, no. Nedostali by najíst.
1: No ne, ne, já myslím den, který by byl den otevření dveří. To by se jim líbilo.
0: Tak, takhle, jim by se to samozřejmě určitě líbilo. By se rozeběhli tady, nevím, co bychom dělali my potom.
3: Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hitradia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu, to je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
6: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.

0: XXXLuc Liberec. XXXLuc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od

0: Celý v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
2: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Hey, hey, hey. Come on, let's go.

0: S vámi Hitrádio Nord Music, tohle byly Divoký Bel, Plakala, je tady 11. hodina a o slovo už se hlásí Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Bouračku stále řešíme v Ústí nad Labem u stadionu. Na Masaryce jezdí se tam kivadlově. A ještě D8 mezi 77. a 80. kilometrem probíhá oprava dopravního značení vozovky. Pravý jízdní pruh je uzavřen, je to ve směru na Německo. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Matracezahubičku.cz
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a kraští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace a doporučení. Vojtěch to uvedl na síti X. Rentgen v teplické nemocnici jede v omezeném provozu. Krajská zdravotní oznamuje, že z důvodu technické havárie rentgenového přístroje je od včerejška dočasně omezen provoz rentgenového pracoviště v teplické nemocnici. Provádí se tam pouze snímkování akutních stavů a úrazů. Omezení bude trvat několik týdnů. Předpokládané obnovení provozu je v červenci. V případě neakutních vyšetření musíte do jiných zařízení v okolí. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Iránem mohou narušit letecký provoz v letní turistické sezóně. Aerolinky už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla to ve své analýze agentura Bloomberg. A ještě tenis, turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat už bez české účasti. V osmifinále na italské antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartuňková ani Karolína Plíšková. Na severu Čech bude dnes převážně velká oblačnost, odpoledne postupně přehánky, na horách smíšené nebo sněhové, teploty 9 až 12, na horách tam 4 až 7 stupňů Celsia.
0: Ano, slyšte se správně, sníh ještě bude padat, ale na horách.
8: Ale ne, naštěstí, to nebude tak hrozný.
1: Bude.
0: Tak, to byl Robert, zprávy a v tuto chvíli pokračuje dál dopolední show LSD, s vámi Lucka Šelegr, Dan Rakacký.
2: Hit Radio Nord Music.
8: No a tuhle hodinu soutěžíme o speciální polštáře z paměťové pěny, tak neodcházejte a zůstaňte s námi.

0: Robin Schulz, Kido, All We Got. S vámi Hit Radio Nord Music, posloucháte dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. A já se musím teď svěřit. Lucie mě navařila do věci, do kterých se mi ani moc nechce, ale slíbil jsem to a musím, a Lucie vám to teď vysvětlí.
1: Přesně tak, protože středa hosta je třeba a zítra k nám přijde do studia Sára Jislová, což je cvičitelka takového nového trendu, a to je báre cvičení.
0: Báre.
1: Koukala jsem v Ústeckém kraji, že se cvičí v Ústí nad Labem a v Mostě. Sára Jislová cvičí i v Chomutově. A to báre je teďka jako hrozně trendy, to vždycky něco jako frčí, že jo?
0: A zkus to vysvětlit, co se tam jako cvičí, já vůbec
1: já
0: nevím. Můžeš na to, jo? Já nevím.
1: Takhle, já ti ten cvik nevysvětlím, ale no, pro naše posluchače a posluchačky především, tak je to takový, je to kombinace vlastně baletu, pilátesu. Doufám, že si bereš.
0: Má si jít piškoty.
1: Takže si bereš elastáky, aby si byl vidět v celé své kráse. Ne, počkej, opravdu, teď báre, hrozný fenomén, obrovský fenomén to cvičení.
0: Já blbec.
1: Opravdu to cvičení, je to, hele, takhle, za mě, já tam ten balet moc necítím. Je to za mě, je to spíš taková jako kalanetika, pilates, yoga, takový dynamický cvičení, funkční trénink, všechno dohromady, a jako mělo to původně vycházet z toho baletu. Uvidíš sám.
0: Já jsem na to kejvnu, že tam dneska jdu večer.
1: Tak já jsem ho samozřejmě donutila, protože zítra máme tady právě tu cvičitelku Sáru Jislovou zmíněnou, která cvičí v Chomutově a v Mostě. A než k nám přijde jako host, tak jsem si říkala, bylo by dobrý, aby Dan věděl, o čem se budeme bavit, o čem to cvičení je, tak by bylo fajn si to jako prožít. To vlastně
0: vyzkoušet si to.
1: Nepřenosná osobní zkušenost, rozumíš. Takže Dan dnes večer půjde mezi do studia mezi plné žen. Na to by se mohl těšit, ne?
0: Jo, to by se mi líbilo.
1: Tam, no, tam budou samý ženský.
0: Dobře.
1: No a prostě si hodinu zacvičíš a uvidíte konečně aspoň i vy chlapy, jak my ženský dřeme na té figuře, kolikrát kvůli vám, aby jsme se cítili samozřejmě dobře, aby jsme se vám líbili. A jako to není žádná legrace. Já se těším na to, až tě uvidím, jak tě pálej ty svaly.
0: Dobrá.
1: A jak tam budeš kníkat.
0: Dneska večer to bude vypadat přibližně takto.
2: Zdravím vás, milí diváci. Máme znovu 10 minut pre seba, takže s chuťou do toho. A začneme poskokmi.
0: Můžeme skákat takhle, jo?
1: Poskokmi. Vem si hlavně tu členku, na to pocení,
0: jo? No jasně,
1: jo?
0: Jsem. Piško, ty mám si sukni?
1: Ne, to nejde.
0: Vlastně stačí.
2: Ještě.
0: Takže dneska večer to bude v Mostě cvičujeme v rytme a zítra vám o tom budeme vyprávět.

0: Tohle je boží. Fade in, ale Farben. Jenom pro vás. Na Hit Radio Nord Music. S vámi Lucie Šléger, Dan Rakacký, dopolední show LSD a je to tady, budeme
1: už
0: i dneska rozdávat dárky.
1: Už je to tady, už je to tady, ano přátelé, Hit Radio Nord Music má pro vás dva speciální polštáře z paměťové pěny od Domu spánky a to polštáře značky Materasso.
0: Dům spánku, co pak to je, pojďme si říct, je to prodejna matrací, postelí a veškerého příslušenství, která je nově otevřena v Ústí nad Labem, najdete ji na Žižkově ulici a Dům spánku garantuje špičkový servis a osobní asistenci až po finální instalaci u vás doma.
1: Já už vidím, jak mi to přijdou domů.
0: Instalovat, viď?
1: Instalovat.
0: Tu postel, třeba.
1: A já bych říkala, a vyzkoušíme si to spolu, já bych potřeba jak pruží.
0: Pojďme k polštářům, radši.
1: Tak tohle je může být příjemný bonus. Samozřejmě pokud byste rádi dva speciální polštáře z paměťové pěny od Domu spánku, tak právě teď volejte na 47 522 14 15.
0: Opakujeme, 47 522 14 15, telefon zvoní, první z vás zavolá, má dva polštáře z paměťové pěny.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, chechechen, chachacha, noční, no.
3: Noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
3: Yes.
4: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tohle to byl Damiano David na Hitrádu Nord Music, s vámi dopolední show Lucka Dan a teď soutěž o dva polštáře z pamětové pěny, co se stačilo pouze dovolat jako první na 47 522 14 15. Pojďme se podívat na telefon.
1: Lucka Šlégr, Dan Rakecký, Hitrádu Nord Music, zdravíme, kdo se dovolal?
2: Věrka z Litvínova, ahoj.
1: Věrka, zdravíme Věrku do Litvínova.
2: Věrka.
1: Mirka.
2: Mirka,
1: tak pardon, Mirku zdravíme.
2: Já jsem v autě, ona to špatně slyšet.
0: No, je to špatně slyšet, ale už víme, že Mirka z Litvínova, super. Mirko, jak máš moc ráda spánek?
2: Hodně, pěkně, dobře. Když mám na čem ležet, na pěkném polštáři.
0: A máš na čem ležet?
2: No, teď bych měla na něčem lepším. Když bych se u vás vyhrála.
1: No, přesně tak, má Miruš pravdu. Mm-hmm. Miruško, jsi sova, nebo jak to máš v noci? Spinkáš ráda, nebo ráda vstáváš brzo, nebo jsi takový spáč?
2: Co? Nevadí mi vstávat brzo, ale myslím se dobře ráda.
1: Tak spánek je důležitý na regeneraci, že jo, to všichni víme, bez spánku prostě nemůžeme fungovat, říká se 8 hodin, já teda si nepamatuju naposledy, bych těch 8 zvládla, ale dobře, já věřím, že paní Miru to zvládla, že Miru? Nebo slečna.
2: Dneska taky nezvládla, dneska
0: jenom
2: 6 hodin.
0: Je, no, to je málo. No. To mě by zabilo. Tak ale, máš teď šanci Miru vyhrát dva polštáře z pamětové pěny a na tobě je poznat, řeknu ti jednu zprávu, zdali to je pravda nebo lež. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Pozorně poslouchej. Každý večer, těsně před ulehnutím, vypije Lucie Šlégr dva a více šálků kávy, protože jinak neusne. Je to pravda nebo ne?
2: Není. Protože to by nespala vůbec chudá.
1: No, nevidíš, Miru se nenechala nachytat. Mimochodem, já teda kafe nepiju vůbec, no. Takže přesně tak, Miru, a ty získáváš dva polštáře z pamětové pěny od slovenského výrobce Materaso od domu.
2: Tak vám moc děkuju.
1: No, nemáš vůbec zač. Já teda jsem pochopila, že si je necháš pro sebe doma hezky.
2: Ano.
1: Že je využiješ. Mm-hmm. Ten druhý poputuje dětem, manželovi, přítelovi, milenci, komu?
2: Na chatu.
1: Na chatu.
2: Na chatu.
1: No vidíš, to je taky dobrý nápad. A že na chatě, a že začíná chatová sezóna,
2: přesně.
1: Že? Brzo. To
2: přesně,
1: budou víkendy na chatě, kafíčka na chatě, opalovando na chatě. Tak k tomu polštář, grilovačky, přesně tak.
0: Taky nějaký to pití a až ulehneš, tak na polštář od nás.
2: Super.
0: Tak si mě hezky, hezky
1: zbytek dne.
0: Ahoj.
1: Tak jo.
2: Děkuju, hezký den.
1: Taky,
2: ahoj.
1: Taky. No přátelé, vy nemusíte smutnit, protože o dva polštáře z pamětové pěny od slovenského výrobce Materasa domů spánku soutížíme až do konce tohoto týdne.
0: To znamená ještě třikrát.
1: Ještě třikrát, takže se máte na co těšit, no a zítra zase.
0: Těšíme se na vás.
1: Kdo chce dobře ulehnout zdravě, tak zítra bude příležitost.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Atmo Music.
1: Anděle.
0: To je souhra.
1: Nás dvou?
0: Ano. Tady dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. Jak říkám s oblibou, už jsme skoro v cíli, už jsme skoro tam, protože na dveře bouchá 12. hodina a to je pro nás znamení, že musíme opustit studio.
1: My musíme s Danem opustit studio, ale nevidíme se dneska naposledy. Už jsme o tom mluvili. Já jsem Dana donutila jít dneska večer se mnou cvičit na báre cvičení do Mostu, protože zítra je naším hostem cvičitelka Sára Jislová, která předcvičuje právě teďka to trendy báre, který strašně frčí, předcvičuje ho v Mostě a v Chomutově. A aby Dan věděl, o čem bude řeč, aby se mohl do toho rozhovoru vůbec zapojit, tak jsem chtěla, aby měl vlastní nepřenosnou zkušenost. To znamená, že dneska jdeme večer spolu cvičit.
0: Jdeme cvičit a zítra se o tom povíme, možná některé posluchačky potkám ve studiu na báre, si zacvičíme spolu, společně třeba.
1: No, aby si sem zítra, já ti říkám, zítra se sem dopajdáš. Přilezeš po čtyřech.
0: Ano.
1: Já jsem vždycky strašně namožená po tom cvičení.
0: Lucie s Danem se loučí, přejeme hezký zbytek dne, za chviličku srdcovky a taky nezapomeňte, odpolední show padla, kde soutěžíme o dva lupeny na Tiki Taka a my dva zítra v 9. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem na Masaryce směrem do centra u křižovatky s ulicí U Remízy. Bojela tam dvě osobní auta, zdržíte se do 5 minut. A ještě na trase Děčín Ústí nad Labem u Dobkovic probíhá stavba mostního provizoria z důvodu rekonstrukce mostu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové,
6: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Podle serveru odkryto.cz je na místě Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Případ se má týkat podezření na falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků. Zadrženo má být 11 lidí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem jeho výskytu v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. Naši hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sešli po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, popíše mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
11: Okolo 2. hodiny je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
10: Kde je čeká první ostrý trénink, potrvá více než hodinu. Teď ještě pohled k nám.
2: Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem je v další etapě. Řidičům i cestujícím MHD přinese změnu v dopravě. V těchto dnech bude probíhat postupné spuštění bloků na nově vybudované pilíře. Následně dojde k víkendovému uzavření silnice pod mostem. Dopravní podnik proto upozorňuje na objízdnou trasu linky 85, a to tento víkend.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes převážně velká oblačnost, postupně čekejte i přehánky, nad 800 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové a teploty 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 12 hodin, 2 minuty, je tady úterý, začínají nám naše oblíbené srdcovky, já vám přeju taky dobrou chuť k obědu. Už jste po obědě, co jste měli dneska dobrýho? Já jsem měl španělskýho ptáčka s rýží, jo? Jídlo, kterému se přizdívá dívčí sen. A tak se s váma, holky, podělím a jako první srdcovku vám posílám taky jednoho španělskýho ptáčka. Jestli se vám někdy podlomily kolena z hlasu a sexy svůdného pohledu Enrique Iglesiase, tak si radši sedněte, protože teď si ho dáme v jeho 26 letech, rok 2001 a nádherná romantika Escape. Srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: Enrique Iglesias, rok 2001, hit Escape. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, španělský ptáček, tedy ptáček s rýží, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. Je zajímavý, že jsou v našem životě jídla, která máme rádi od dětství až do dnes. Ostatně stejný je to i s tou hudbou, jo? I ta hudba, ty naše srdcovky, to je taky něco, co jste milovali už tenkrát před 10, 20, možná 30, možná i vícero lety a do dneška vás to baví. Pojďme ale na tu druhou stranu mince. Pamatujete si z vašeho dětství nějaké jídlo, které když vám prostě jako přistávalo na talíři, tak se vám okamžitě zvednul kufr. Prostě něco, co jste jako nedokázali pozdřít. A je jedno, jestli teď už vám to třeba jako chutná, nebo prostě pořád ne. Ale zajímá mě, jaké jídlo to bylo. Dejte vědět na 777-937-777 a klidně k tomu můžete napsat, jestli to je jídlo, který jste prostě poprvé ochutnali třeba ve školní jídelně, anebo jestli to byla nějaká specialitka, nevím, nějakého strejdy, ty od vás rodiny, ale prostě něco, co jste nemohli pozdřít, jo? A když se prostě přesně řekne tohle jídlo, tak se vám vybaví to, jak jste jako děti ještě navíc třeba byli nuceni to jíst. Mluvím o tom záměrně, já třeba takhle mám mlíkovou polívku. Jenom to řeknu, mám husí kůži, oklepu se, ale pamatuju si i to, jak jsem seděl nad tím talířem a jak jsem to teplý mlíko s těma kroupama musel prostě spořádat. Strašný. A nebylo to ani ve škole, bylo to snad už ve školce. Hrozný. No tak jo, tak jsem sám zvědavý na vaše vzpomínky a my si tady dáme trochu roku z roku 98. Tady jsou Garbage.

hoe.

0: Dance na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla další srdcovka a především skupina, která v 90. vrátila diskotéku ze 70. let zpátky do hry. Je 12 hodin 15 minut, posloucháte srdcovky na Hit Radio a vzpomínáme na jídla, která jste nenáviděli jako děti. Jo? Tak schválně, na co všechno si vzpomínáte?
3: Ahojky, Jasmín a Michale.
0: Pardon, to ještě kránu.
3: ahojky. No tak, za mě je to hrachová kaše, kterou vlastně nejím do dneška. Ani ji nevařím, a to teda jsem kuchařka. A naštěstí to ani nikdo u nás doma nechce. No, mléková polévka, tak to souhlasím, to je další hrůza. A potom ještě prejt, to nemůžu ani cítit.
0: Děkuji, Jarce, za zprávu. Další, ahoj Jirko, asi mi to nebudeš věřit, ale já jako dítě nesnášela svíčkovou. Táto mi jednou ze srandy řekl, že se dělá opravdu ze svíček a od té doby jsem jí prý už nepozřela. Dneska, tak samozřejmě s knedlíčkem, brusinkama, tak to už zbožňuju. Ahoj, do 18 let jsem nemohl pozřít olivy. Jasně, chápu, naprosto logický. Potom jsem od kamarádky ochutnal zelené olivy z kápí a od té doby je naopak zbožňuju. Čau Jirko, přesně mi mluví z duše, mlíková polívka, to je ultra hnus, ve škole jsme to museli jíst, já teda jenom do doby, než jsem jí vyhodil, teď je tady několik zelených smajlíků, rozumím, jak to myslíš vyhodil, na učitelku a další 3 stoly kolem. Od té doby jsem už nemusel. Zdraví Tomáš, díky. Další, já mám problém s krupicovou kaší, naposledy ve školce a bohužel mě pořád stále natahuje. A proto moje děti jí také jako malé neměly. Brr, ahoj, Jitka. Krupicová kaše, rozumím, někomu to může vadit. Měla si taky, ale moje máma to vymyslela jinak, když jsem byl malej a začala mi do ní dávat lentilky místo kaká. A já ji takhle mám jako do dneška, takže já, když už jednu za čas si dávám krupicovou kaši, tak v ní mám naházený lentilky. No, myslím si, že tohle je jídlo, které by chutnalo baskytaristovi kapely, kterou tady mám připravenou. Dáme si legendární skupinu Nazaret a já jenom v rychlosti řeknu můj osobní zážitek s touhle skupinou. Měl jsem tu čest, že se mi mohl uvádět na jednom koncertě a tak jsem se jako koukal, říkám, jestli už jsou všichni jako připravený, šel jsem na to pódium a vidím a právě basák, tak ten si tam ubalil malýho jointa a říká mi, počkej, zapálil si ho, vykouřil ho úplně takhle sám, já na něj koukám a on mi říká, bude mi 80, já už si můžu dělat, co chci, můžeš jít, mladej. Já jsem šel nahoru, šel jsem je uvést a v průběhu toho, co jsem povídal, tak on už za mnou stál s těma malinkýma očičkama a jenom za mnou dělal na tu basu bam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. A já jsem říkal, dámy a pánové, tohle jsou Nazaret. Teď je tady máte v srdcovkách legendární píseň Dream On.

0: Kapela Big Mountain s hitem Baby I Love Your Way, který je za prvý naše srdcovka a za druhý jejich dosavadní největší hit v kariéře.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin 24 minut. Mimochodem Big Mountain byly založeny v roce 1986, to znamená, že 40 let už je to od doby založení. No a mnohem víc jak 40 let, tak se u nás v Česku jí mléčná polévka nebo mlíková polévka, což je teda, jak jsme se shodli všichni, strašný hnus. Vzpomínáme v dnešních srdcovkách na jídla, která nám opravdu nechutnala a jako děti jsme byli nuceni je jíst. A když to tak jako tady prohlídnou všechny zprávy, co píšete na 777-937-777, tak opravdu ta mlíková polívka nebo mléčná polévka, jak si taky někdy říká, tak ta jasně vede a dá se k ní říct jenom jedna jediná věc.
2: To je nuzné prostě.
0: Tak. A dublejt. Tak jo, pojďme si spravit chuť. Pojďme si spravit chuť. Hodíme tady to všechno jídlo, který si pamatujeme ještě. Ne z doby kamenný, ale on už je to pravěk, ta naše základní škola, to je pravda. Tak pojďme to hodit za hlavu, pojďme si spravit chuť a pojďme si dát něco, co máme rádi. A to je srdcovka. Srdcovka na přání. Dejte vědět na 777-937-777, jakou píseň od jaké skupiny byste dneska chtěli slyšet. Jako poslední šestou srdcovku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
6: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Chomutově za 2 milion 625 tisíc korun, rodinný dům v Záběštní Lhotě u Přerova za 4 miliony 490 tisíc, pole v Vodě Radech u Blanska za 850 tisíc, byt 1 KK v Pardubicích Studánce za 3 miliony 910 tisíc a byt 2+1 v Novém Boru na Českolipsku za 2 miliony 995 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio, 12 hodin 36 minut a to je nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše smutná Terka, píše zprávu, ahoj, tady Terka, já mám dneska náladu na stejné úrovni jako chuť na mlékovou polévku. Asi je to tím počasí. Vím, že to nejsou devadesátky, ale je to hudba, která mi vždy zvedne náladu a do toho dnešního počasí se hodí. Můžeš prosím zahrát Rybičky 48, píseň Léto? Moc by mi to pomohlo, děkuju. Tak Terko, jasně, já udělám všechno pro to, aby si měla dneska lepší náladu. A pokud taky máte Den pod psa, a na úrovni chutí na mlíkovou polívku. Mimochodem, jenom v rychlosti teď odbočím, jo. Přišly mi dvě zprávy dohromady ze všech těch desítek zpráv. Dvě zprávy od vás, že máte rádi mlíkovou polívku, takže dva opravdu existují. To jsou ty dvě výjimky. No a teď zpátky teda k tomu, tak jestli máte den pod psa a blbou náladu, tak tady je hit z roku 2018, takový hezký letní slunečný reggae s takovým životním motem, který se vlastně hodí, abyste taky občas byli v pohodě. Musíte to mít prostě jenom...

0: Alvaro Soler na Hit Rádiu 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou u konce, ale pokud byste si je chtěli zopakovat, takhle zopakovat je nemůžeme, ale můžete si je trošku prodloužit, protože i dneska večer od 18 hodin tak vás na Hit Rádiu čeká náš speciální pořad Hit Rádio Klasik, a to od 18 do 21 hodin, to znamená 3 hodiny opět jako podobných hitů, které můžete slyšet v našich srdcovkách, to znamená legendární 80, 90. A navíc ještě zítra večer, tak budou i hity na přání, takže máte ještě dostatek času na to rozmyslet si, co byste chtěli slyšet večer, pokud náhodou se na vás nedostane v srdcovce na přání. Hit Radio ale pokračuje dál za chviličku. To model Another Love. To je taky trošku malý depresivní tady do toho počasí teď, když to tak poslouchám a koukám na to, jak to venku vypadá. Už u vás prší? Tady u nás už jo? No, tak to asi přijde i k vám. Tak jenom pozor, kde parkujete. V Plzni mimochodem včera byly obrovský kroupy, tak je lepší neparkovat pod stromem, jo? Během nadcházejících 5 dnů. Za chviličku tedy to model, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
1: Hit Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radio.

0: vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je krátce před 13. hodinou, už za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Jestli někde nakupujete oblečení na internetu, tak vám řekneme ve zprávách, jak poznat, jestli se náhodou nejedná o falešné padělky. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor za výjezdem ze Žatce směrem do mostu. Bude tam probíhat údržba mostu, počítejte s omezením. A ještě se zdržíte na příjezdu do Loun kvůli výstavbě kruhového objezdu u Dobroměřic. Provoz tam řídí semafory a tvoří se kolony. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak doraste.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
9: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v dubnu klesla pod 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady evidovaly bezmála 365,5 tisíce uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Nejméně lidí bez práce má Praha, naopak nejvíce Ústecký kraj. Internetové obchody často nabízejí padělané produkty a nejčastěji se jedná o rádoby značkové oblečení, elektroniku nebo dokonce i léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
10: Pouze není slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
9: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Oba hráči dostali v sobotním derby se Spartou červenou kartu a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Na novém náměstí ve Štětí na Litoměřicku přibyl speciální stojan pro cyklisty. Sportovní nadšenci díky němu mohou nejen zaparkovat svůj bicykl, ale také provádět drobné opravy. K dispozici je tu i kompresor na fouknutí kol, praktické nářadí nebo nabíječka pro elektrokola. Elektřinu má stojan díky solárním panelům na střížce a veškeré služby jsou zdarma.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Ústecku bude dnes převážně velká oblačnost, postupně čekejte přehánky, nad 800 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové, teploty 9 až 12 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jo, venku zima, jestli se vracíte teď v jednu odpoledne z oběda, tak jste určitě rádi, že jste zase zpátky v práci, v teple. Tohle ledový počasí, to spoustu lidí překvapilo, ale ne tak, jako to, že fotbalisti David Douděra a Tomáš Chorý jsou nakonec v předběžné nominaci na mistrovství světa, jak jste teď mohli slyšet v našich zprávách. Co vás ale nepřekvapí, tak je fakt, že Hit Radio vám pomůže s vaším rodinným rozpočtem. Tento týden rozdáváme 10 000 korun na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu. Podrobnosti za chvilku.
2: Hit Radio Nord Music.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Rehab na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska máme úterý, už v pátek můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A k tomu ještě navíc jako bonus 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro pro vaši rodinu. Stačí na to jedna jediná SMSka. Tento týden máme téma SMSky od dětí, které jsou většinou krátké, stojí za to a někdy jsou možná až smrtící. Na webu hitradio.cz tak je připravený formulář, přes který se přihlásíte do hry, jako to udělala Lenka. A Lenky SMSku tady mám momentálně před sebou, protože Lence můžu rovnou pogratulovat za tuhle SMSku, získává denní výhru, což je karetní rodinná hra Sorry Karty, proto abyste se v té rodině o trochu lépe poznali a trávili spolu trošku víc času. Lenky zpráva zní: ztratil jsem vysvědčení, PS, nezapomeňte, já jsem se narodit nechtěl. Já ne. Dobrý, já to beru, bereme to. Lenka je taky ve finále, to znamená, že Lenko, to, že dneska vyhráváš denní výhru, neznamená, že by si nemohla v pátek vyhrát mobilní telefony a zároveň 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A zároveň to také ale neznamená automaticky, že to Lenka vyhraje. Šanci máte úplně stejnou jako ona. Na webu hitradio.cz veškeré podrobnosti. No a my děkujeme našemu parťákovi Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Díky tomu tady pro vás máme tyhle nádherné ceny. Takže ještě jednou v rychlosti zopakuju web hitradio.cz. Tam je přihlašovací formulář. Najděte si v mobilním telefonu nějakou šílenou SMSku od vašich ratolestí, které zbožňujete nade vše, a přihlašte ji do hry. Zítra opět ráno mezi 6 a 9 poslouchejte, jestli jste náhodou nevyhráli denní výhru. V čase 12 až 15 je možnost číslo 2 a v pátek pouze v čase mezi 12 a 15 hodinou velké finále o 10 000 a 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Maroon 5 s hitem This Love na Hit Rádiu. Je 13 hodin 23 minut. Byly u vás včera bouřky? Přišlo i k rukobytí? No, nebyla by to výjimka. Včera v České republice tak jsme se jako pořádně užili takový ty první silný bouřky roku. Na spoustě míst nám dali to kropobytí. Koukal jsem, že na Liberecku se dokonce objevil i úkaz, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Meteorologové tomu říkají roll cloud, neboli rotorový oblak. Já nevím, já jsem viděl ty fotky a dost mi to připomíná teda teď ty fotky, které vydala Amerika v rámci jako UFO. Já nevím, já bych si fakt jako možná i myslel, že to přistává nějaká kosmická vesmírná loď. Nevím, je to jako neuvěřitelný. Nás s partnerkou tak chytili ty krouby taky a to jsme byli v autě. To je vám takovej hluk, to je takovej rámus, že to je jako šílení, to se člověk najednou začne opravdu i bát, teda, nejenom o to auto. Tak jenom dávejte pozor na to, kde parkujete. Mimochodem, kdybyste ty kroupy chtěli vidět, tak jsem je natočil i k sobě na Instagram do storíčka. A zároveň mám tam ještě jednu věc, a to bych asi potřeboval i vaši pomoc, když už jsme tady u té dopravy. Byli jste v autoškole, umíte dopravní značky? Já se totiž v Plzni teď objevila dopravní značka a já mám řidičák 20 let a nebo přes a nevím, co to je. Nevím, co to je. Potřeboval bych poradit. Ještě jsem nikdy takovouhle dopravní značku neviděl, tak se můžete kouknout ke mně. Jsem tam jako Jirka Pelnář. Mám to tam ve storíčku. Jestli náhodou víte, budu si opravdu moc vážit vaší pomoci. Sám jsem zvědavej, na co přijdem. Za chviličku hodiny souvězdí taky David Guetta a Kid Cudi.
1: Hit Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radia Nord Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
10: Zve vás statutární město Chomutov
9: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
10: Více na chomutov.cz.
11: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
14: Slibuju, že nebudu pít,
8: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
8: Mirá.
14: Rybičky.
8: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
8: Harley.
14: Tomáš Klus.
8: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio Nord Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

Hodiny a souhvězdí na Hitrádiu ve 13.36. Tohle tedy souhvězdí a pak jsou tady i hvězdy, které si zaslouží opravdu potlesk ve stoje. A dneska je jejich den. Dnes je den zdravotních sester. Doktoři berou veškerou tu slávu kolem, ale sestry dělají tu skutečnou práci, o které se nemluví, jo? Pojďme jim dát teď všechno slávu světa. Představte si, že stojíte na chodbě v jedno ráno, v ruce máte studený kafe z automatu a máte pocit, že se vám hroutí svět, protože váš táta nebo vaše dítě zrovna bojuje na přístrojích, jo? A v tu chvíli se neobjeví primář z tituly, ale právě sestra, která vám položí ruku na rameno a bez jediného slova vám podá sklenici vody a čistý kapesník. Tyhle ženy tak mají v popisu práce tu neviditelnou psychologii, kterou se na žádný vejšce nenaučíte. Je to, já nevím, asi čistý instinkt, jo, možná instinkt přežití pro nás ostatní, něco, s čím se narodili. Já jsem viděl sestru, která se po 12-hodinové směně zastavila u paní na pokoji jenom proto, aby jí učesala vlasy, protože věděla, že za ní nikdo jiný nepřijde. To prostě není medicína, tohle je skutečný hrdinství. Opravdu, superheroes pro nás, pro všechny. A je to hrdinství, které v žádných statistikách ministerstva zdravotnictví vlastně nenajdeme, jo. Sestra je asi jediný člověk, který vás uvidí v tom nejhorším stavu a přesto vám řekne, že vypadáte celkem k světu. Dámy a samozřejmě chlapi, děkujeme moc za vaši práci.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren na Hit Radio s Hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Co ale obyčejné není, tak to je vstávání s Hit Radiem mezi 6 a 9 ráno, snídaně šampionů. To je velmi neobyčejné a neobyčejné jsou i vaše příběhy, které občas ve snídaní šampionů zazní. Jako například dneska ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, chechechen, chachacha, noční, no,
2: noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
2: yes,
3: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů.
3: Ve 4 ráno do náruče jímu otci,
2: yes,
3: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od

0: na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drc, hned vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hned vedle.
4: Letní kino Klášterec nad Ohří.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek. Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Hit Radio.

0: let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na výjezdu z Chomutova směrem na Prahu, bude v pravém pruhu probíhat údržba zeleně. A ještě jde osmička mezi 90. a 92. kilometrem ve směru na Drážďany, probíhají v levém pruhu práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
8: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
8: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování současného sucha. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně má novou příručku. Je určena pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, to popisuje lékař David Zogala.
13: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných takzvaných velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
12: Příručku najdeme na webu České asociace umělé inteligence. Světové hvězdy MotoGP znovu dorazí do Brna. Grand Prix České republiky se uskuteční zhruba za měsíc, termín od 19. do 21. června. Jako Češi patříme mezi elitní společnost 18 zemí na světě, které mají unikátní příležitost sledovat soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. V kategorii Moto2 startuje jediný český reprezentant v šampionátu Filip Salač. Teď ještě pohled k nám.
0: V Duchcově zavádějí parkovací karty pro rezidenty. Obyvatelé několika domů v Duchcově na Teplicku si mohou koupit parkovací karty. Zájemci mohou podávat žádosti do podatelny Duchcovského městského úřadu. Jedná se o obyvatele z bytových domů v ulicích Sadová, Zahradnictví a Družby. K dispozici je 28 placených míst a roční karta přijde na 3600 korun.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
0: Na severu Čech bude dnes převážně velká oblačnost, postupně čekejte i přeháňky, nad 800 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové a teploty 9 až 12 stupňů Celsia.
11: Jirka Pelnář, Hit Radio.
14: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, to počasí, to nám teda dělá další vrásky na čele, to včera kolik bylo 20, dneska 10, to je velmi citelné ochlazení o 10 čísel. To je jako my chlapi, když jdeme do sauny a pak vyjdeme ze sauny rovnou do studené vody. To je taky citelný ochlazení o 10 čísel.
11: Hit

0: Kelly Clarkson na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak tady máme naši oblíbenou rubriku, neboli náš oblíbený pořad. A jdeme řešit, co říkají odborníci a jestli je to pravda nebo ne. Jo? Dneska tady mám něco, co se vlastně krásně hodí do toho dnešního počasí. Jo? 86% lidí tvrdí, že je bolí hlava, když je změna počasí. Znáte to taky? Máte to úplně stejně? Taky jak je změna toho tlaku, tak prostě vám tady do očí, že najednou nevidíte. Nebo cítíte jinou bolest, třeba vyvrknutý kotník, nebo nějakou jizvu dokonce i. Vnímáte to úplně stejně? Opravdu jsme my tady v Česku až tak vnímaví? Jak to máte vy? Dejte vědět na 777-937-777. Pište zprávy, posílejte hlasovky. My si dáme dva hity a koukneme, jak to vypadá v Česku. Jestli to bude vyšší číslo, a nebo naopak, je nám nějaký počasí a změna počasí a tlaku úplně ukradená.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Two Friends na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byly 2 hodiny odpoledne, takže si zase v klidu můžeme spolu popovídat. Jaký názor máte vy na některé věci? Odborníci tvrdí, že 86% lidí v Česku, tak že při změně tlaku nebo počasí, tak je bolí hlava. Jo, já k tomu ještě přidávám třeba kolena, nebo kyčle, nebo prostě nějaký zlomeniny, jestli to taky tak cítíte. Tak mám tady zprávy z WhatsAppu 777-937-777. Máme to tady. Mě bolí vyvrknutý kotník už 12 let, každou zimu nebo i takhle na jaře. Je to přesný. Zdraví Lída. Hele, přesně, sedla jsem si do auta a říkám, že mi bolí hlava, takže ano, znám to moc dobře, zdravím Světlana. A ano, včera to bylo úplně nejhorší. Skoro jsem ani neviděla. Zdraví Lenka. Martina píše, jo, já to tak mám pořád. Už spoustu let dokážu takhle i bouřku dopředu předpovědět. Prostě mě začne strašná migréna. Co chlapi, vás taky někdy bolí hlava nebo bolí hlava jenom ženy? Možná na jiný průzkum. Ale to už je úplně jiné téma. Nevadí. Tak pokračujeme dál. Jak jste na tom vy? Máte to taky podobně? Bolí vás hlava, když je změna toho tlaku? Protože včera bylo 20 stupňů, dneska 10. Pojďme hledat taky něco, na co bychom se mohli vymluvit i v té práci. Protože pokud v tomhle mají odborníci pravdu, a je to opravdu takhle vysoké číslo, 86%, no tak to by se mohli změnit i nějaký stanovy v práci, ne? Třeba, no, že byste mohli mít delší volno na oběd, alespoň. Nebo míň nároků, když se změní tlak. No, dejte vědět, jak jste na tom vy. 777-937-777.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Imagine Dragons, máme 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 86% lidí v Česku prý dokáže vnímat, až někdy předpovídat počasí, na základě změny tlaku, že začne bolet hlava, bolí je celé tělo. A tak se ptám, jak to máte vy?
2: Ahoj, tady Verča. No já mám na tu změnu počasí a celkově tlaku vždycky reakci, a to je, že mě se změní můj osobní tlak, a to je, že vždycky do neuvěřitelně nízkých čísel. Takže někdy se mi stane, že prostě úplně padám, někdy se mi stane, že jenom vidím v obě, ale já to mám takhle. Ahoj.
0: Díky za zprávu. Eva ještě píše, ahoj, mám to úplně stejně, akorát teď při výkyvech počasí mám afty, takže mám hubu jak havajský bubeník. No, to počasí, to nám dává tedy zabrat. Tak jak to tedy nakonec je? Kdo měl pravdu? Vědci anebo my? V tomhle případě...
1: Vědci.
0: Ano, je to tak. 86% je tady to správné číslo. A já tady mám ještě jednu zprávu na závěr, kterou jsem si nechal. A to je prostě asi nejlepší zpráva, kterou jsem dneska dostal. Posílá ji Pavel a píše, čau, moje paní to má taky. Začalo jí to tak rok po svatbě. Jakmile mám změnu tlaku, tak jí začne bolet hlava. Gratuluju. Gratuluju. Vyhráváš tady od nás jako klíčenku za tuhle zprávu. A tě pozdravujeme, paní.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.

0: Mě německé kvality v XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
7: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
6: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
7: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
6: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: American Rejects na Hit Radio na úterní odpoledne, 14 hodin 35 minut. Už jsou známé tresty pro Slávy a pro Spartu. I přesto, že tento týden začíná hokejové mistrovství světa, tak se v Česku mluví jenom o fotbale, jo? A fotbalová Slávie za ten úlet vedeno, tak zaplatí pokutu 10 mega. A 4 domácí zápasy budou hrát na prázdném stadionu bez diváků. Jinak podle očekávání ten zápas se Spartou kontumačně prohráli. Takže člověk si tak jako myslel na začátku, že ta fotbalová nastavba už žádný vzrušo nepřinese, no a ono to nakonec všechno bude ještě zajímavý. Tak uvidíme. Další informace uslyšíte samozřejmě ve zprávách na Hit Radio a kdo ví, možná, že je bude rozebírat i naše odpolední show, která začíná v 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Tento týden můžete v Padla vyhrát Tiki Taka v Ústí nad Labem.
3: Labem, to končí na M. Musíte nás poslouchat a zahrát si s náma slovní fotbal.
2: Fotbal. Lehký, to je lehký, to zvládne každej.
3: Jo, jak myslíš? Tak si to zkuste s náma, tento týden v Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 14 hodin 43 minut. Dnešní první část odpoledne, tak se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Od 15 hodin samozřejmě se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zase zítra ve 12 hodin pro vás připravím další fantastický srdcovky. Se máte na co těšit. Navíc zítra je středa, takže nás taky čeká i středeční ruleta českých dvojsmyslů. A na to se zase těším já. Tak téma ještě nevím, uvidíme. Mám na to necelý 24 hodin, aby jsme to dali dohromady. Užívejte a přežijte dnešní den v práci. Užívejte odpoledne s Hitrádiem do 15. hodiny z Hitu například. Black Eyed Peas, Where is the Love? A vlastně je to taková malá upoutávka na zítřejší srdcovky. Ty budou i lehce v R&B stylu. Tak zítra.
1: Hit Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radia Nord Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
2: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.

0: zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné odpoledne všem řidičům. A míříme na Chomutovskou obec Březno, je to nehoda dvou dodávek. U Blšan na Lounsku taky pozor, tady bourala cisterna do svodidel. A ještě jedna aktuální nehoda taky v Ústí nad Labem, Sajfortova ulice v Neštěmicích. Takže i tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Na zítřek připadá Český den proti rakovině. V ulicích budeme opět potkávat dobrovolníky, kteří budou kolem jdoucím nabízet typické žluté kytičky měsíčku lékařského. Spolu s nimi lidé dostanou také letáček informující o prevenci. Loni se povedlo vybrat rekordních 29 milionů korun. Tankování je dnes příjemnější. Maximální ceny pohonných hmot se totiž oproti předchozím dnům snížily. Litr benzínu se dnes prodává nejvýš za 4,40 korun. Litr nafty je pak ještě o korunu levnější. No a podle aktuálních zpráv budou ceny paliv zítra zase o něco nižší. Ovocnáři sčítají škody. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily až polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. A závěrem ještě fotbal. Disciplinární komise zkontumovala sobotní pražské derby ve prospěch Sparty. Slavie navíc dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun. A nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
9: Přátelé, počítejte s tím, že meteorologové si na nás na dnešní odpoledne vymysleli na severu Čech, ale úplně všechno. Slibujou proměnlivou oblačnost, to je fakt, ale pozor, můžou dorazit přehánky, vítr, bouřky, kroupy a sněžení. Vyberte si.
0: To není možný, čtvrtoročních období tohle.
9: Nejvyšší teploty dneska 8 až 12. Zítřek bohužel nebude o moc lepší, zase oblačno až zataženo, občas sprchne, ale pozor, mírně se oteplí na 10 až 15 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: No tak aspoň něco. Každopádně vám už 2 minutky po 3. hodině překrásný odpoledne. Padla Káťa Haplová.
9: A Kamil Bílský. Doufáme, že jste měli pohodovej den a jestli ne, tak si nás dejte pořádně na hlas. Slibujeme dobrou náladu, za chvilku taky soutěž o Tiki Taka na cestách. A pozor, budou i ty nejlepší hity.
0: Činovsky anebo Selena Gomez. Tak to nabízíme právě teď.

0: A přesně takhle to máme úplně nejradši. Hezky po práci, činasky a jejich selhání. 9 minut po třetí, úterní odpolední show padla.
1: A abyste, milí posluchači, byli hrdí, že jste Severočeši, tak dneska nemůžeme začít jinou zprávou, než že Španělé se jezdí učit od Ústí nad Labem.
0: Paně, to je opravdu zpráva dne. Jak prosím tě, Španělé, co se můžou od nás učit, Španělé?
1: Prosím tě, ve Španělsku nevím, jak se zjistilo, že my jsme tady rozjeli projekt Účka. Říká vám něco projekt Účka? Slyšel někdo o projektu Účka?
0: Já se přiznám, že jsem to v životě neslyšela.
1: Já taky ne, to jsem Ústečák jako a vůbec nevím, že to existuje, ale je to strašně hezký projekt, který se mi líbí a který je vlastně postavený na tom, že kdokoliv z nás, jakýkoliv obyvatel města Ústí nad Labem, se může podílet na péči o to svoje město. Mm-hmm. To znamená, ten projekt Účka má svoji aplikaci. Ty si tu aplikaci stáhneš a teďka se koukáš, co je jako ve městě potřeba, co by se mělo udělat a třeba si nějaký z těch úkolů vybereš. Když si ho vybereš, tak si dojdeš na infocentrum, tam na ten úkol vyfasuješ věci, které jsou potřeba.
0: Nekecej.
1: A pak jdeš normálně do terénu a ten úkol zrealizuješ. Takže když tady byly třeba ty Španělé, tak si vybrali, že je potřeba zrenovovat lavičku, tak šli na infocentrum, tam vyfasovali věci a opravdu to pak v terénu obrousili, natřeli, hele, a lavička je jako nová a opravili to občané města.
0: Čověče, ale to je dobrý nápad.
1: To je moc hezký teda, to fakt se mi to líbí. Nápad. Opravdu se mi to líbí.
0: Nemusíme do toho investovat vůbec nic, jenom prostě krapet svýho času.
1: Takže přátelé, jestli o tom taky ještě nevíte, možná slyšíte poprvý a doteď se to k vám nedostalo, tak projekt Účka, mrkněte na něj, třeba tam taky najdete nějaký úkol, který se vám bude líbit a zas to v tom městě bude o chlup krásnější.
0: A teď mi prosím tebe ještě řekni, jak na tenhle projekt a vůbec na Ústí nad Labem přišli Španěle. Jak Španěle se dozvěděli o nějakém Ústí nad Labem? Jako?
1: Já možná vím.
2: Já teda navrhuju, aby jsme... No zkrátka, aby jsme je z kraje hned ožrali a oni pak podepíšou, co bude pištět.

0: Tadle holka prostě ví, jak se skládají hity. I další písnička The Dead Dance se prostě hitem stala. Lady Gaga v úterý ve 15:45 vpadla na Hit Radio Not Music.
1: No a my jdeme soutěžit, protože už včera, hodinu po naší soutěži, jste volali o lístky na Tiki Tak a tak další lístky tady pro vás máme taky právě teď.
0: Ano, je to soutěž žádaná, je to cena krásná, tak ji pojďme dát znovu do placu. Tiki Tak a na cestách v Ústí nad Labem, tak tahle ta zábavná fotbalová talk show dorazí 19. května do Ústeckého kulturáku. Zase se můžete těšit na spoustu hostů, jako jsou Petr Svěcený, Petr Švancara, Luděk Zelenka, Pavel Horvát, Sváťa Habanc a další a další a další. No a protože vy u toho chcete být taky, tak Hit Radio North Music má pro vás lupeny.
1: Je to úplně jednoduchý, stačí nám jenom zavolat jako první sem do studia na číslo 47 522 14 15 a zahrát si s náma slovní fotbálek.
0: Úplně ano, když lístky na fotbalovou show, přesný, tak jedině za slovní fotbal. Tak kdo si troufá, volejte teď 47 522 14 15.
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklízy, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
12: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
13: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa,
15: Mirá,
16: Rybičky,
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů,
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa,
15: Harley,
16: Tomáš Klus,
15: Single X.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tak schválně, kamarádi, co v tomhle slyšíte česky? Že pasy žerete. Est-ce que tu máme lekce francouzštiny Hit Radio Nord Music. Máme přesně půl čtvrtý, no a jdeme na to.
1: A teď hezky česky. Jdeme soutěžit o Tiki-taka na cestách v Ústí nad Labem, tedy o úžasnou, zábavnou fotbalovou talk show, která dorazí 19. května od 19 hodin do Ústeckého kulturáku. A my tu máme dva lupeny pro nejrychlejšího z vás, takže halo, halo, kdo to je na drátě dneska?
2: Martin, ahoj.
0: Ahoj, ahoj Martine. Martine.
1: Tradiční otázka, z jakého města se to dneska povedlo nejrychleji?
2: Z Loun.
1: Tak v Lounech už nic nedělaj.
0: Už máš po práci, už máš padla.
2: Ano, ano, mám.
1: Tak to se máš, protože máš teďka spoustu času vyhrát si Tiki-taka na cestách v Ústí nad Labem 19. května. Ale chce to vyhrát nad náma slovní fotbal. Hrál jsi to někdy jako dítě?
2: Ano, hrál.
0: Tak výborně.
1: Tak my ti jenom řekneme, že dnešní téma je jídlo, to znamená všechny slova, co padnou, se musí týkat jídla a tvým úkolem je v tom slovním fotbale aspoň pětkrát kopnout. Když se ti to podaří, vyhráváš dva lupeny na Tiki-taka na cestách v Ústí nad Labem, ano?
2: Ano.
1: Takže Martine, pozor, jdeme soutěžit a vykopáváš.
2: Tak třeba rýže.
0: Ty blaho, hned na úvod rýže.
1: Rýže.
0: Emmental. Jakože...
1: Výborně. Emmental.
2: Lilek.
0: Lilek.
1: Lilek. Na K, tak třeba kapr.
2: Mhm. Tr. Roštěná.
1: No!
0: Ty bláho, roštěná. A,
1: my jsme v... Ty jsi se zbláznil, ty znáš nějaký jídlo na dlouhý A.
2: A,
1: jsme v pytli.
0: A, jsme v pytli. Martine, vyhráváš.
1: Gratuluje.
2: Jo, paráda. Děkuji moc.
0: Ty bláho.
1: No, dobrý, no. Jsi nás pěkně usmažil, kamaráde.
0: To nás normálně uvařil na...
1: Ale my ti to přejeme. My samozřejmě chceme, aby byli posluchači úspěšní a vyhrávali. Takže Martine, 19. května si nic neplánuj, protože od 19 hodin budeš v Ústeckém kulturáku a ještě s někým si budeš užívat Tiki-taka na cestách live.
2: No krásný, děkuji.
1: Tak se hezky pobav u týhle úžasný, zábavný fotbalový talk show. Měj se hezky.
0: Měj ahoj.
2: Díky, ahoj, ahoj.
1: Tak tolik výherce pro dnešní den a protože telefon nám už opět bliká, je to krásný, jaký máte zájem a jak chcete hrát a vyhrát, tak slibujem, že zase zítra po 15. Vpadla na Hit Radio Nord Music.

0: se to blíží, letní lásky jsou tady za měsíc, přátelé. Mm-hmm. Máme se na co těšit. Summer Love a Mirai vpadla na Hit Radio North Music.
1: No a musím říct, že posluchači nás trošku opíjejí rohlíkem.
0: Jak to?
1: Dali si nás na vařený nudli. Ne, jak jsme tady před chvilkou měli totiž soutěž, ten náš slovní fotbálek.
0: Ano.
1: A Martin Zloun nad náma zvítězil, protože řekl roštěná. A my jsme v tu chvíli rychle nevěděli žádný jídlo, který by začínalo na dlouhé A.
0: No takový podle mě neexistuje.
1: No tak to by se koukal, protože už napíšou posluchači.
0: Fakt?
1: Jo.
0: On zná někdo jídlo na dlouhý A?
1: Ale jaký, kamaráde?
0: No tak povídej, to se nechám poučit.
1: No takovýhle. Azerbajdžánský šašlik.
0: Počkej, ale to je podvod, ne? To je blbost, nebo fakt myslíš, že to je...
1: To netuším.
0: Ale to je krásný.
1: Napsal to Martin z Košťan.
0: Sakra, to jsme měli vědět o pár minut dřív.
1: A prosím tě, ještě jednu tady připojil a to mě teda strašně baví. Další jídlo začínající na dlouhé A je alabažan.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Week je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: Proto.
7: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílnička pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak doraste.
12: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
13: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
12: Fakt?
13: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
12: Tak jedeme.
13: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
12: Kdo na to jde?
13: Od lesa koupí auto od Esa.
14: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
15: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
14: A co já?
15: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz k maminku.
14: A co já?
15: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost

0: Tady soused z Německa, kamarád Be Mine. S vámi úterní hit Radio Nord Music, 15 hodin a 53 minut.
1: Typuju, že celý hudební svět se dneska trošičku třese, kdo je vystřídá na trůnu, protože právě dneska začíná novej ročník Eurovize.
0: To vždycky pro mě začíná to nejkrásnější období, protože vím, že už za chvilku budou prázdniny, víš, něco začíná Eurovizí a vždycky je dobrý prostě mít se na co těšit.
1: Takže. Vidíš, tak to by mě v životě nenapadlo mít Eurovizi spojenou s prázdninami.
0: No, je to tak prostě každý rok, že jo?
1: Takhle. Já mám teda spíš Eurovizi spojenou s úchylama. Že si vždycky těším taky, až to začne, protože si říkám, co tam zase vyleze na to pódiu za monstra. To nejsou normální lidi.
0: Jako. To máš taky pravdu, to je fakt. Takový jako bizárek pro nás malinko, ano.
1: Ale ve finále je to vlastně mezinárodní písňová soutěž, která už dokázala v historii vyplodit slavní a populární muzikanty a kapely. Takže zase úplně to neschazujme, je to prostě jiný, je to svý, je to originální a komu se to líbí, tak má šanci už dneska večer, protože dneska se vysílá první semifinále z Vídně, jelikož loňský vítěz je z Rakouska, tak letos je to ve Vídni.
0: Letos ve Vídni, no tak koho tam máme jako zástupce toho českého hudebního rybníčka?
1: Prosím tě, máme samozřejmě Čecha, i když ten je až v tom druhém semifinále ve čtvrté. Jmenuje se Daniel Žižka a jestli se nepletu, už jsme si ho tady letos jednou pouštili, když sliboval, že tam zaspívá pecku Crossroads.

0: jako...
1: Takový nový Margita.
0: Mladší.
1: Mladší Margita.
0: Možná bizarnější, Štefánek. No nicméně, já si myslím, že tohle je přesně ten repertoár, který prostě na té Eurovizi má úspěch.
1: Myslíš?
0: Ještě, aby si třeba přelepil bradavky, aby to...

0: tohle Avicii Taste the Feeling, hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, krásné odpoledne všem za volanty. Pozor, v Mostě na třídě budovatelů máme tam nehodu dvou osobních aut, co patrností ale kolem projedete. Aktuálně nehoda dvou osobáků taky v Bílině u nového nádraží na sídlišti. No a pozor taky na D8, 51. a půl kilometr ve směru na Ústí nad Labem, je tady porouchaný vozidlo. Takže projížděte taky opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty! Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
8: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení. Kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
0: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi i Bára Purkartová. Na horách dnes může sněžit. Podle předpovědi se to týká převážně Krušných hor, kde by se sněhová pokrývka mohla udržet i přes noc. V noci na středu pak navíc může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví i přízemní mrazíky. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha české úřady situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí sledují. Krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se vrací do Nizozemska. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, mají další skryté výhody. Podle odborníků významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Čeští hokejisté dnes krátce popoledni odletěli do Švýcarska, kde se bude hrát letošní mistrovství světa. Během odpoledne je čeká první ostrý trénink, začne v 17:30. Do šampionátu pak naši vstoupí v pátek večer, kdy narazí na Dánsko.
11: Opět po hodince varujeme, že dneska odpoledne musíte na severu Čech počítat se vším, protože počasí se na nás skutečně všechno vymyslelo. Na severu Čech proměnlivo, do toho někde přehánky, někde vítr, můžou být i bouřky, dokonce kroupy, a aby toho nebylo málo, tak opravdu může někde i nasněžit. No a nejvyšší dnešní teploty je jenom 8 až 12. Zítra už to nebude tak pestrý, oblačno až zataženo, občas nějaká ta přehánka a dokonce se začne pomalinku lehce oteplovat na 10 až 15 stupňů Celsia.
9: Hit Radio North Music.
0: Bude už zkrátka jenom líp, každopádně úterní padla je stále s vámi.
11: A vydržte, za chvilku aktuálka, do Třebívlic nedorazí Bonnie Tyler. Hit

0: Adam Ďurica nám zlepšil den na Hit Radio Nord Music. To je jeho mandolína a s vámi odpolední show padla.
1: Teď bohužel aktuálka, která nám ten den zase trošku zhorší, ale říct to musíme. Přátelé, do Třebívlic na Litoměřicku dorazí o jednu legendu méně. Bohužel.
0: Bohužel, legendární Bonnie Tyler, která měla dorazit do Třebívlic, tak je bohužel zatím stále asi ještě v komatu. A začalo to celkem úplně jako banální věcí, tak jak to zhruba bývá.
1: Prasklý slepý střevo, tak jako člověk si řekne slepák, taková blbost, nicméně asi to není sranda, když ti to praskne, takže skončila v nemocnici a bohužel ze světových zdrojů jsme dostali informaci, že nakonec po téhle operaci skončila v komatu, takže všichni čekali na to, jak to bude dál, no a před chvilkou nám organizátor Legend Třebívlicích oficiálně oznámil, že bohužel ze zdravotních důvodů musí koncert Bonnie Tyler 6. června zrušit. Takže vy, co jste se těšili, je nám to strašně líto a vy, co už jste měli koupený vstupenky, tak samozřejmě peníze se budou vracet.
0: Ale o ty další legendy snad nepřijdeme, takže
1: no,
0: rozhodně...
1: určitě ne. Ježišmarja, neříkej mi, že všichni lehnou.
0: To ne. Takže rozhodně se můžete do Třebívlic ještě těšit na další hvězdy v září, hlas Model Talking, Thomas Anders, 15. srpna Stacy Alubega, no a taky 23. května, což už za chvilku... Sandra!
1: Sandra, zpěvačka, která je tady už za pár dní, přátelé, a opravdu máte se na co těšit.
0: 23. května, no a my budeme o lístky na Sandru ve Třebívlicích soutěžit.
1: Wow, takže laďte padla a už příští týden si Sandru můžete vyhrát. Navíc až na akci dorazíte, tak hned od 15 do 18 hodin se tam taky bude ochutnávat vínečko. A pozor, to je v ceně vstupenky. No a až ten večer propaříme až do dlouhé noci, tak jsou zajištěny dokonce i vlaky domů, aby jsme se všichni z těch Třebívlic dostali tam, kam potřebujeme. Takže není proč váhat, jestli máte chuť, vyražte na Legendy v Třebívlicích a lístky kupujte na webu johanv.com a nebo zkuste příští týden vyhrát Sandru v Padla na Hit Radio Nord Music.

0: Rehab, Ina a Saš, to je trojice, která je s vámi taky dneska odpoledne na Hit Radio Nord Music Rock My Body a odpolední show padla.
1: A jestli si chcete zanadávat, protože to počasí si fakt dělá, co chce, tak přátelé, za všechno může Pankrác.
0: Pankrác, jo, to je jeden z těch tří.
1: Přesně.
0: Zmetek jeden.
1: Pankrác je dneska v kalendáři, je to první ledovej muž a je to vlastně logický důvod, proč to počasí začalo bláznit, jak blázní. Pankrác za to může.
0: Jediný, co prosím tě, vysvětli mi, jak se to zase po roce takhle sešlo, že zrovna v tomhle období, kdy jsou prostě ty ledoví muže, tak je fakt zima úplně.
1: A on to dělá vždycky. On už tenkrát za to seděl, že prostě na jaře začalo sněžit, taky po něm pojmenovali tu věznici Pankrác.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
12: Co ti to přišlo? Tati, zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Tohle je novinka Hit Radia North Music. Pestrobarevná novinka do toho krásného jara. Ale Farben, Baby, Goodbye a s vámi úterní Hit Radio North Music.
1: Už máte plány na léto? Jestli ještě ne a říkáte si, jaký festival z té hromady nakonec vyberete, tak my doporučujeme tradici a záruku kvality, která se jmenuje Hrady.cz, přátelé.
0: Přesně, nic lepšího tady u nás rozhodně není. Veškerý a nejlepší český interpreti, český kapely, český písničky, prostě Hrady.cz. U nás na severu Čech už tradičně taková krásná prázdninová tečka, taková tečka za letem, poslední srpnový víkend Hrad bez děs.
1: Tak konkrétně 28 až 29 srpen, tam se to sjede, přátelé. Landa, Miraj, Rybičky, Migové, Klus, Ksindl a další a další. Víte co, pojďme si je zahrát.

0: To bude diskotéka, panečku, jedna hvězda za druhou, přátelé. Máme se na co těšit a pozor, teď to nejdůležitější, ceny lístků.
1: Ano, poslední levné lístky na Hrady.cz už jenom do 14. května, to znamená dneska, zítra, pozítří.
0: Nejlevnější možnost, nejlevnější šance, zkrátka dobře, do 14. května se teďka vyplatí koupit si lístky na Hrady.cz a budete mít všechny ty slibované hvězdy za pár korun.
1: No přesně, ceny už od 1100 korun, což je vlastně to nejlevnější, co aktuálně jde opravdu sehnat, takže na nic rozhodně nečekejte, hrady.cz/vstupenky, tam seženete ty poslední levné lístky na Hrady.cz.
0: Tak na konci prázdnin, na Bezdězu, sejdeme se a těšíme se.

0: vámi úterní hit Radio North Music, taky odpolední show padla. Cardinal Official Akon a Dangerous. No a pozor, dneska večer to bude na severu Čech taky pořádně nebezpečné.
1: Jak to myslíš?
0: Jo, myslím tím našeho kolegu Dana Rakackého. Oh,
1: ty to na něj chceš říct?
0: Jo, jo, řekneme to.
1: Tak my vám teďka řekneme jednu zákulisní, ale nesmíte na nás říct, že jsme vám to řekli.
0: Přesně.
1: Přátelé, náš dopolední kolega Dan Rakacký jde dneska večer cvičit k baletní tyči.
0: Lucka Šlegru samozřejmě ukecala, aby vyzkoušeli aktuální trend cvičení bare, což je u tyče, u baletní tyče. A je to takový jako, kombinuje to prvky baletu, pilates a jsem na to strašně zvědavá. Doufám, že z toho udělají nějaký video.
1: To já teda taky a hlavně doufám, že se na to patřičně oblíkne, protože já si tohle cvičení představuju v piškotech,
0: jasně,
1: v bílých punčoškách, tak, a krátké sukince.
0: Danečku, musíš se nám u toho rozhodně vyfotit.
1: Každopádně samozřejmě nejdou cvičit jen tak. Je to z toho důvodu, že zítra je středa, hosta je třeba, a zítra dopoledne, konkrétně v 11 hodin, dorazí do LSD právě cvičitelka Sára Jeslová.
0: Takže se to tam jdou dneska očíhnout, vyzkoušet, aby věděli zítra, na co se mají vlastně Sáry ptát.
1: Tak jsem zvědavej, jak Dan bude vyprávět o cvičení u baletní tyče v piškotech.
2: Hit Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radio North Music s Luckou Šlégr a Danem Rakackým. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Po dalším náročným pracovním dnu to chce do uší něco líbeznýho, pohodovýho. Přesně Anastasia Sick and Tired na Hit Radio North Music. No ale máme tady taky samozřejmě něco i pro ty, kteří potřebují v práci ještě na poslední dobu zabrat. Ještě na poslední chvíli všechno stihnout, tak ať vám to jde pořádně od ruky. Danca Kuduro na Hit Radio North Music.

0: Madonna, Hang Up, Hit Radio North Music. No a 17. hodina je tady, krásný odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme do Mostu, připomínám nehodu na třídě budovatelů a bouralo se taky v Bílině na sídlišti u Nového nádraží, takže i tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio North Music.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Nezaměstnanost v Česku v dubnu nepatrně klesla. Snížila se na 4,9% z březnových 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Poptávka je v gastronomii, stavebnictví, zemědělství a také v lesnictví. Přibývá mladých, kteří užívají syntetické kanabinoidy. Běžně jsou dostupné v prodejních automatech bez nutnosti ověření věku. Obsahují látky, které jsou podobné běžným konopným výrobkům z THC nebo CBD. Podle odborníků mají ale silnější a také rizikovější účinky. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Zastoupení v soutěži má i Česko. Zpěvák Daniel Žižka vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Naše nejvyšší fotbalová soutěž má dnes na programu 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav hostí pražskou Duklu, Teplice vyjeli do Zlína a Slovácko přivítá ostravský Baník. Všechna utkání začnou shodně už za půl hodiny. A hrát se dnes bude taky jedno utkání ve skupině o titul. Sparta doma od 20 hodin přivítá plzeňskou Viktorku.
8: Tak jak u vás řádí počasí, klídek, anebo padají trakaře. Na severu Čech prý můžeme dneska čekat do večera ještě opravdu všechno. Přeháňky, vítr, bouřky, kroupy, anebo dokonce sněžení, takže opravdu radši se vším počítejte. Navíc docela zima, jenom 8 až 12 stupňů. Zítra taky nic moc, oblačno až zataženo místy přeháňky, ale aspoň se lehonce oteplí na 10 až 15 stupňů Celsia.
5: Hit Radio North Music.
0: No a 4 minutky po pátý jdeme do finiše, odpolední show padla.
8: A pozor, za chvilku finta, po který usnete takhle. Hit Radio.
9: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: 17 hodin 11 minut Sia a Cheap Thrills. Posloucháte úterní Padla na Hit Radio North Music.
1: A teď slibovaná finta, po který usnete takhle, přátelé.
0: Ein, zwei.
1: Ta finta se jmenuje 478. Slyšeli jste o tom někdy?
0: Tak to jsem ještě nikdy neslyšela.
1: Já taky ne.
0: Pojď mi říct.
1: 478. Je to finta pro všechny, co jsou fakt po celém dní unavený, rozbitý, zaplujou do té postele a strašně rychle by chtěli usnout a spát. A ono to nejde.
0: A nejde.
1: Teď se otáčíš, převaluješ, teď začneš koukat na hodiny, začneš počítat, za jak dlouho začínáš vlastně už zase stávat.
0: To nejhorší.
1: Příšerný. A prostě nejde a nejde spát. Tak přátelé, zkuste fintu 478. Ty čísla nejsou náhodný, jsou to vlastně sekundy a při každých těch sekundách by si měla něco dělat.
0: Ano.
1: Takže na úvod čtyřka, 4 sekundy byste se v té posteli měli začít nadechovat nosem. 4 sekundy. Až se nadechnete, tak po 4 sekundách byste 7 sekund měli mít zadržený dech.
0: Tak.
1: A po těch 7 sekundách byste měli začít 8 sekund vydechovat.
0: Jo.
1: Proto metoda 4-7-8. 4 nádech, 7 výdrž, 8 výdech.
0: Ty blaho.
1: Tohle z toho by si měla samozřejmě několikrát opakovat, tvrději třeba, že stačí 4x až 6x. A opravdu pak zabereš, jdeš do klimbu a už o ničem nevíš, spíš.
0: Se prostě uklidníš tímhletím.
1: Ano, je to vlastně o tom, že to tělo hodíš do úplný hibernace. Prostě spíš, nic neděláš, nic neřešíš, na nic nemyslíš, totální klid a prej to funguje. Takže jestli máte problém se spánkem, vzpomeňte si na nás a zkuste dneska večer metodu 478.
0: No tak to já to rozhodně vyzkouším teda, zítra ti řeknu. Ale ty mi řekni, ty tohle praktikuješ?
1: Ne.
0: Každý večer? Ne.
1: Já spím jak zabitej. No, ale je pravda, že na vojně, když jsem sloužil v Hněvicích u Roudnice nad Labem, tak tam, aby nás po ránu měli čerství, tak nás taky nutili, aby jsme hnedka po večerce zabrali, a my si říkáme, a jak jako, nebo to, tak tam nám zase říkali o metodě lodička. To znamená, máš si lehnout do postele, dát si pohov, to znamená, uvolníš úplně všechno, co na těle máš, a pak máš zavřít oči a myslet na lodičku na hladině.
0: Aha.
1: A to je prej takový klid a taková nuda, že spíš ne. V životě jsem u toho neusnul, ale lodička na hladině, to je pro změnu vojenská metoda, jak usnout.
0: To je super. Já teda nedám osobně dopustit na klasický starý dobrý ovečky.
1: No jasně.
0: Mě to taky uklidňuje, to je prostě jedna ovečka. Vidíš? Druhá ovečka, třetí ovečka. Akorát člověče, vždycky se tam nějakým způsobem objeví pastýř a ono se to celý nějak zvykne.

0: balzámek pro uši i pro duši. David Stypka, Eva Farná, dobré ráno, milá. Tak kde jsi celou noc byla, co? Posloucháte Hit Radio Nord Music.
1: Krásně nám to sedí. Před chvilkou jsme dali do placu fintu, jak rychle usnout. 478, teď pro změnu dobré ráno, milá. Mm-hmm. Tak aby se nám kruh uzavřel, tak zbývá nabídnout ještě fantastický italský polštáře a spíte jako mimina.
0: Přesně. A tyhle polštáře, dvojici polštářů, vám rozdáváme v LSD, to znamená v naší dopolední show u Lucky Šlegr a Dana Rakackýho. Takže zase zítra ráno po 9. hodině můžete vyhrát dvojici těchto fantastických polštářů z paměťový pěny.
1: Je to cena od Domu spánku, který 6. května otevřel novou prodejnu madrací, postelí a příslušenství právě v Ústí nad Labem na Žižkově ulici směrem od Makra. A je to cena opravdu vlibová, protože nejenom, že tyhle polštáře mají paměťovou pěnu, takže ten polštář už nezapomene, jak se vám krásně spí. Ale navíc minimalizují otlaky a zmírňují bolesti v oblasti krční páteře a ještě se prej na nich člověk ani nepotí, což je noc ideál.
0: Prosím tě, a od včerejška, co si přesně tuhle informaci řekl, že se ten člověk a ten krk nepotí, tak já na to člověče myslím. Já usínám a říkám si, a už cítím, už to tam cítím.
1: A už to teče.
0: A už to teče.
1: A už je to ve žlátku.
0: A ráno taky přesně. Takže zase zítra ráno.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no.
3: Noční.
4: A potom od kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
3: yes,
4: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na foseň. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: No, už přes 10 let čekáme, dámy, že jo, na toho frajera s tou helikoptérou. A furt nic. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Já vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: 50 odstínů šedi.
1: No to vím, že tenhle hit je z 50 odstínů šedi. A jak to souvisí s helikoptérou?
0: No tam byl ten Christian Grey, ne, hlavní postava, on
1: jo,
0: tam měl svoji helikoptéru.
1: Jo takhle, já to neviděl, promiň.
0: Je to jasný.
1: To je něco jako Pretty Woman, jo, jak čeká na balkóně a on tam vyleze.
0: Něco podobného jako Pretty Woman o nějakých jako 30 let.
1: Jo, větší prasárna prostě.
0: No tak, děkuju.
1: Dobře, tak za náma 50 odstínů šedi a protože venku se to fakt mračí, přátelé, je potřeba začít hrát tak, aby jsme ty mraky na severu Čech rozehnali. A my to uděláme už za půl hodinky v Hit Radio Classic.
0: Přesně, my rozeženeme všechny mraky, my rozeženeme veškerý chmury a prostě si to dneska večer uděláme hezký. Od 18 hodin to nejlepší z 80, to největší z 90. A taky pár hitů ze začátku milénia.
1: Jsem s tím. No, a hned je polojasno.
0: Hele, sluníčko, a jo. Aqua, Dr. Jones, to nebude chybět. A taky toto.
1: Nekece.
0: Oh yeah.
1: Summer party začíná.
0: La Bamba. Ty jsi k tomu měl takový krásný textíček.
1: No to má českou verzi samozřejmě, těžký pokondr. Tady to bývala kampa.
0: Tak tohle bude dneska večer taky.
1: A je, je. Tak ono fakt bude sněžit.
0: Po 18. hodině je tady pro vás přichystaný taky Sting.
1: Tak to je ochutnávka toho, co vám budeme hrát od 18 až do 21, ale abyste nemuseli tak dlouho čekat, pojďme si dát hned teď Bailando.

0: Dragons Next to Me, úterní hit Radio North Music a za chvilku už 6:45.
1: Jažiš, to je hodin. Tak, aby jsme ještě stihli pogratulovat všem sestřičkám. Dneska je totiž 12. května a právě dneska je Den zdravotních sester.
0: Zdravotní sestřičky, to je hodně opomíjená pozice zdravotnického personálu.
1: Bez nich by se ta nemocnice rozsypala.
0: Ano.
1: Každý doktor, přestože by mohl být sebešikovnější, tak by si bez nich ani neuprd. Takže tak holky, slečny, dámy, ať už jste dorazili ze šichty domů, anebo jste právě na šichtu nastoupili a posloucháte nás, my vám gratulujeme k dnešnímu dni, děkujeme, že jste. Za chvilku bude ten hit jenom a jenom pro vás. A navrch bychom mohli přidat báseň.
0: Báseň? O, ty máš básnické střevo dnes.
1: To nemám, ale asi každý zná nejslavnější básničku pro sestřičky, ne?
0: Já se bojím.
1: Ty nevíš?
0: Nevím, jakou myslíš.
1: Jsi modrá.
0: Jsi modrá?
1: Ano, jsi modrá jako hladina. Jsi řeka, která usíná. Dám na tebe svoje ruce. Dvě ještěrky na opuce.
0: Jo a jo.
2: Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radia North Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: vidíte, jako mávnutím kouzelného proutku a naše společné odpoledne je fuč.
1: Už zase?
0: Už zase. Lady Gaga a Abrakadabra na Hit Radio Nord Music.
1: A je to pryč.
0: A je to pryč.
1: Neboli padla, má opět padla. Takže přátelé, my se loučíme. Znovu děkujeme všem, co s náma vysílali naší odpolední show na Hit Radio Nord Music. No a zítra už jsme v půlce týdne.
0: Jupi!
1: To je neuvěřitelný, jak to letí. Tak ve tři zase všichni spolu.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Míříme na Mostecko, přímo v Mostě v Komořanské ulici. Máme dopravní nehodu. Osobní auto tam bouralo do sloupu veřejného osvětlení, takže tudy určitě opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. O stavu ústřední vojenské nemocnice v Praze bude premiér Babiš mluvit s ministrem obrany Zunou. Řekl to v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která tam zadržela 11 lidí.
8: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že se tam dějou podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, byl tam nějaký požár, samé špatné zprávy. Je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
7: Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za covidu. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů. Úrodu může ohrozit ještě pokračující sucho. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. V posledních letech roste počet studentů přírodovědných oborů a oborů zaměřených na komunikační technologie. Čeští hokejisté odletěli dnes do Švýcarska. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se zapojili do přípravných zápasů před startem turné. Lukáš Sedlák a Matěj Blíml. Světový šampionát startuje v pátek.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: V noci většinou oblačno, polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severu Čech přehánky, které nad 700 metrů mohou být sněhové nebo smíšené. Nejnižší teploty je plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2 stupně. No a přes den pak pod mrakem maxima kolem 13 až 17 stupňů a přehánky zejména na severozápadě Čech.
9: Tak jsme se dočkali, 18. hodina, start hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal.

hlas jste poznali, píseň určitě taky. Tohle byl Sting, Englishman in New York. Hráli jsme na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Sting se v roce 2025 zastavil v České republice hned dvakrát, hrál v Plzni a taky v Ostravě. No a letos se do naší domoviny vrací znovu, tentokrát vystoupí v Praze. Tak tedy 21.6. je ten termín, který byste si měli poznamenat v kalendáři, pokud Stinga chcete vidět a slyšet naživo. Stojí to za to. Manu Chao, Me Gustas Tu, to je další nachystaný hit, taky Garbage, Only Happy When It Rains. Tak to je záležitost, kterou vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Líbíš se mi, to zpíval Manučo, me gustas tu. Dali jsme si lekci španělštiny teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, do uší vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a raného milénia. A tímhle budeme pokračovat. Píseň nejprve vyšla v roce 1983, tehdy pod názvem Suddenly Went Away. Každopádně o 4 roky později dostala z Brusu nový kabát a taky název Great Commandment. Záležitost od partičky, která si říká kamufláž, budeme připomínat na Hit Rádiu už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skupina Divoký byl. Připomíná nám, že se blíží to správné období plné festivalů a městských slavností, kde se Divoký byl určitě bude prezentovat. Takže další skvělá možnost vidět a slyšet je naživo. My jsme je teď připomněli na Hit Rádiu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. V tom se až do 21. večerní vracíme zpátky v čase, vybíráme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a zavzpomínáme taky na rok 1994. Tuhle věc se dobře znáte, jmenuje se There's a Party, stojí za ní švýcarský DJ, zpěvák, producent, který si říkal Bobo, tedy DJ Bobo. No a právě v 94. vydal desku, která se jmenovala úplně stejně jako tahle píseň, There's a Party, ale mezi těmi skladbami, které se na albu objevily, nesměla chybět ještě jedna věc, která hodně vyčnívala. A tu si právě teď na Hit Rádiu připomeneme. Let the dream come true.

0: UK je další skvělá hudební vzpomínka. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Je to taky dáma s nezaměnitelným hlasem. Jasná věc, tohle je Shakira a hitovka Whenever, Wherever. Tahle věc vyšla na desce Laundry Service z roku 2001. Mimochodem vyšla taky ve španělštině jako Suerte. Hodně zajímavý poslech. Nicméně právě tahle píseň otevřela Shakiře brány do světa mimo Španělsko, respektive její domovinu Kolumbii. Poněvadž a protože to byla první anglicky naspívaná píseň, která se ujala v hitparádách po celém světě. No a pak už Shakira věděla, jakým směrem se vydat. Tak ví, budeme hrát, už je za chvilku připomeneme jí tady na Hit Radio taky Hates a nebo Status Quo. Na to všechno se můžete těšit ještě do konce hodiny.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklízy, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
3: Zve vás statutární město Chomutov
2: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
3: Více na chomutov.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si

0: Dej mi jenom trochu času, zpívá v této písni Kylie Minogue. Když koukám na čas, dovedla nás až k 19. večerní. Posloucháte Hit Radio. Užívejte úterý.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
0: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Bude pokračovat skupina Team. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

tohle je stálice 80kových playlistů a karaoke klasik. I think we're alone now. A zpěvačka, která si na hudební scéně říkala jednoduše Tiffany. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My jsme se teď pohybovali zpátky v 80. letech. Poněvadž a protože vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tiffany byla takovým teen pop idolem. Vzala píseň, která vlastně vznikla v roce 1967. Tehdy ji připravila skupina Tommy James and the Shandells. No a v roce 1987, tedy k 20-letému výročí, udělala ten remake, který jsme si připomněli na Hit Radio právě teď. A i po letech zní pořád naprosto fantasticky. Mimochodem, bylo jí teprve 16 let, když tuhle píseň naspívala a její management tehdy přišel s velmi chytrým nápadem. Místo klasických klubů nebo nějaké tour po festivalech vyrazila na tour po nákupních centrech v USA. A tehdy to bylo úplně nové marketingové schéma, které naprosto fantasticky zafungovalo. Možná i díky tomu se pak Tiffany stala jednou z tváří MTV éry. Pokračujeme dál. Teď s dvojicí Mariah Carey a Boys to Men. One Sweet Day. Velká romantika. Už od prvních tónů, tak se nalaďte na tu správnou vlnu. Tohle vám nicméně hrajeme pro lepší náladu. V úterý 12. května, 12 minut po 19. hodině. Hezký večer.

0: Tohle je hudební partička Mojo, Lady, Hear Me Tonight, záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Hezké úterý. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po rané milénium. No a v 80. se budeme pohybovat i za chvilku. Vzpomínat budeme na naprosto ikonickou, fantastickou, legendální záležitost. Jojo, rok 1982 přinesl desku s názvem Toto 4 a na ní se objevila od stejnojmenné kapely píseň Africa. Mimochodem, Toto tehdy vůbec v Americe, tedy v Africe nebyli, nikdy ji nenavštívili a ta píseň je v podstatě taková snová představa toho, jak by to tam mohlo vypadat a dokázali to zaranžovat naprosto fantasticky. Mimochodem, takový zákulisní špek, ve studiu to vůbec nenahrávala kapela Toto, ale studioví muzikanti, kteří to prostě vzali z gruntu a naprosto fantasticky, takže i oni si určitě zaslouží nějaké to drobné uznání. Ace of Base přidáme, taky skupinu Činasky, i takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Hit Radio.

Teď jsme zažili opravdovou chvíli nostalgie. Návrat do roku 2006. Skupina Činasky tehdy vydala desku Music Bar a na ní se objevila drobná paralela. Hráli jsme na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu a přesuneme se do roku 1997. Na severu vznikla partička, která si říkala Aqua, byla částečně z Dánska, částečně z Norska a právě v 97. vydala desku Aquarium. Na ní se objevila třeba tahle stěžejní záležitost. Písnička, která Aqua naprosto proslavila, která ji otevřela brány do toho hudebního světa, do showbiznisu, který pak Aqua udělal spoustu služby a parády, protože ji vydělal spoustu peněz a přinesl mnoho fanoušků. Na stejné desce se objevila taky jedna romanťárna. Takže Aqua ukázala, že neumí jenom ten bubblegum pop, ale dokáže hrát taky na tu vážnou strunu. No, byla tam ještě jedna stěžejní píseň, určitě ji poznáte. Dr. Jones byla v podstatě taková parodie na Indiana Jonese. Jinak ten klip, který vzniknul, to byla naprostá charakteristika 90. Džungle, chrám, dobrodružství, komiksová stylizace, barevné kostýmy, prostě všechno, co od té písně čekáme, už jenom podle toho, jak ji slyšíme. Tak si teď pojďme poslechnout v plné parádě. Rok 97, Dr. Jones.

0: O naše uši se teď starala Donna Summer. She's work hard for the money, tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali, posloucháte Hit Radio. A ten hlas určitě taky poznáváte, patří Madoně. Píseň What It Feels Like for a Girl se objevila na její desce v roce 2000. To je hodně pohodová záležitost. Madonna se nicméně rozhodla, že vydá ještě jednu verzi a připravila oficiální taneční remix. Jmenuje se úplně stejně, je o hodně víc našlapaný a hrát vám ho na Hitrádiu budeme za chvíli. Přidáme Roxette anebo Modern Talking.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Sind
4: víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Sindel X.
4: A pozor,

0: je naprostá ikona 80. skupina Modern Talking a Včery Shady Lady, hymna roku 1985. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, je to 20. večerní.
1: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
3: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
2: A co já?
3: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, nachystané v playlistu 12, taky Michael Jackson. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju hezký úterní večer.

Typický zvuk vanastovek. Vanastovy věci dohrály právě teď. Na Hitrádiu jsme si poslechli sbírku z vadlejch růží. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasika. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že vám to dobře vyladí ten úterní večer s datem 12. května. My si teď dáme hudební projekt Stars on 45. Vznikl v Nizozemsku a tahle parta se specializovala na to, že dělala hudební remixy spojené s několika hitů konkrétních interpretů. No a my si teď budeme hrát More Stars, což je taková ABBA medley. Mix těch největších hitů ABBY.

0: Tohle je jedna z těch písní, které interpret umístí na disku a nemá od nich žádné velké očekávání. A tady přichází ten paradox, kdy přijde na řadu posluchač, který rozhodne, tohle bude hit. Příběh v kostce, který potkala taky písničku o Zmi. Tohle byl Shaggy a Rick Rock. Ladíte Hit Radio. Hit Radio, které vám až do 21 hodin hraje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je naprostá 80ková hymna. Vyšla v roce 1988 na albu The Innocence. To má na triku pochopitelně partička Erasure. Písnička se jmenuje A Little Respect. A hrát ji budeme za chvíli. Taky North and South, Tarantino's New Star, anebo Shakespeare Sisters. I na to všechno se v těch příštích minutách můžete těšit.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: If this world is where

Tohle byly Shakespeare Sisters s hitem Stay. Hrajeme ty největší hity, ale taky se věnujeme aktuálním tématům, které vás zajímají. Erasmus je termín, který znáte zejména, pokud máte doma školáky a studenty. Erasmus není jenom semestr na pláži a selfie z Barcelony. Dnes můžou nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci, učni nebo třeba mladí sportovci. Evropská unie na program Erasmus Plus do roku 2027 vyčlenila zhruba 26 miliard eur a cílem je, aby zahraniční zkušenost nebyla jenom pro bohaté rodiny. A jak potvrzují i studenti na sociálních sítích, největší přínos často není škola samotná, ale samostatnost, jazyky a zkušenost se světem. Tím tedy vyvracíme možná ten největší mýtus, který říká, že Erasmus jenom pro vysokoškoláky. Ne, ne. Stejně tak to není jenom zábava a půl roku volna. Student nebo účastník musí plnit studijní, pracovní nebo projektový plán. U vysokoškoláků se řeší předměty a kredity, u odborných škol praxe, u škol a organizací konkrétní vzdělávací cíle. A vůbec nevadí, když člověk neumí perfektně anglicky. To není definitivní vstupenka a ani podmínka. U některých pobytů je pravda, je angličtina důležitá, jinde nicméně může jít o jiný jazyk nebo o praktickou odbornou zkušenost. Erasmus Plus samozřejmě vznikl jako evropský program a podporuje spolupráci mezi zeměmi, ale jeho praktický dopad je velmi konkrétní. Mladý člověk si vyzkouší život v zahraničí, zlepší jazyk, získá zkušenost s jinou školou nebo pracovištěm a často i větší sebevědomí. Důležité je si říct, že Erasmus Plus není určený jenom pro úzkou skupinu vyvolených. Ve skutečnosti je to jen velmi praktický program Evropské unie, možná jeden z těch nejpraktičtějších. Pomáhá studentům, učňům, školám, učitelům, mladým lidem i organizacím získat zkušenost, kterou doma nejde jednoduše nasimulovat. Na Hit Radio teď se budeme vzdělávat hudebně, pokračují Linkin Park.

0: je písnička, kterou budou všichni znát jako Sklíčka, od Rasové Sklíčka. Její opravdový název je Ale ty a můj brat. Ladíte Hit Radio. To byl Miroš Birka, Marika Gombitová a Jan Lehocký. To jsou jména, která se potkala ve skupině Modus, takže samé povědomé hlasy. My budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic dalšími skvělými hity. Na chystaní třeba Sugar Babes, taky Point Break nebo Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Záležitost, kterou pro vás taky máme nachystanou do těch příštích minut. Hodně pozitivní úterý, to se musí nechat.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

Takhle to v závěru hodiny rozparádili na Hitrádiu Point Break Stand Up. Byla záležitost, která nám dnes uzavírá aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Těšit se na vás budeme pochopitelně i další večery, vždy od 18 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Zítra nicméně vaše středa, to budete playlist na Hit Radio režírovat vy. No a z té další muziky bude pokračovat třeba Taylor Swift, Lost Frequencies, Moby, Aneta Langerová nachystaná. Prostě i v příštích minutách bude co poslouchat. Tak mějte hezký úterní večer.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna ta

že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu, víři v souběhu se zpětnou.

lezím hore a naše těla splynou v jedno. Čo má je potom, že jsou vaši doma, neje už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a vím,

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Trička, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio.